Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2.

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Beats for Love. Evropa 2 bude živě vysílat přímo z centra jednoho z největších českých festiáků. Užijte si v éteru Evropy 2 atmosféru Beats for Love. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě.

0: Evropa 2. 80. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
0: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
3: 82 a 105,5 FM. Maximum muziky.

Nedostalo se vaše dítě na osmileté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zseorbis.cz.

0: skladbě Music Chart.
1: Music Chart. Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
2: Červnová mateří douška s Míšou.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože voda už prostě nestačí.
0: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.

Na Evropě 2 startujeme celoprázdninovou soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Rozdáváme tankovací karty a kávu na Molce na rok zdarma. A tento pátek v ranní show Evropy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na Molce. Celý léto na Evropě 2. Bring the action.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Quick?
2: Nože! Akce! No
3: Novinka Mimoni a Monstra je součástí jedné z nejúspěšnějších filmových sérií současnosti. Předchozí dva Mimoni filmy vidělo v našich kinech 1,5 milionu lidí. A když k tomu přičteme diváky série Já padouch, pak jsme na čísle 3,2 milionu. Mimoní táta Pierre Coffin tentokrát tyhle žluté nekňuby pošle do Hollywoodu 20. let, aby svým neodolatelným stylem narušili probíhající natáčení nového filmu. Jeho tvůrce je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se mu tak nějak vetřeli před kameru, objeví velký potenciál a Hollywoodu tak začne žlutomodrá éra.
1: Tajfuku!
3: Éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. A všem je asi naprosto jasné, že měli jen ty nejlepší úmysly. Chtěli jenom natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry.
4: A kde do něj seženete ta monstra?
3: Partnerem kinopremiéry Mimoni a Monstra, která vtrhne do kin v úterý 30. června, je Evropa 2.
4: Dobrý role. Perfektní!
1: Teď zkuste nebejt k sežrání.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižnichechy.cz.
6: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
7: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
6: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
8: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opravdu.

Nedostalo se vaše dítě na osmileté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zseorbis.cz.

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Hudební novinka Evropy 2.

0: Hezké ráno, 7.01 je aktuální čas, posloucháte Evropu 2 a nové zprávy, připravila Zuzka Kozáková.
1: Dobré ráno, v Česku padl absolutní teplotní rekord. Stanice Doksany v Ústeckém kraji naměřila v sobotu odpoledne 40,9 stupně Celsia a o půl stupně tak překonala dosavadní rekord z Dobřichovic z 20. srpna roku 2012. Rekordy pro daný den byly překonány nebo dorovnány na 91% stanic. Česká delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře potvrdí, že bude postupně do roku 2035 vydávat na vojenské výdaje 3,5% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z mandátu pro členy delegace, který v pondělí schválila vláda a který se podařilo získat veřejnoprávní televizi. Tuzemští zástupci také mají na summitu zahraniční partnery ujišťovat, že náš stát bude už letos vydávat na přímé obranné výdaje 2% HDP. Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele vzrostl na nejméně 1430. Zraněných je podle aktualizovaných údajů zatím evidováno 3238. O střechu nad hlavou přišlo víc jak 3000 lidí. Zemětřesení podle odhadů rozvojového programu OSN způsobilo materiální škody ve výši 6,7 miliardy dolarů.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 pozor, na dvou místech, 208. kilometr směr Praha, tady došlo ke střetu osobního vozu se zvěří a na 76. kilometru ve stejném směru, tedy na Prahu, máme odstavené vozidlo. Další nepojízdný vůz hlásí D5 ve směru na Plzeň na 99. a 5. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je jasno nebo skoro jasno, na severozápadě Čech během odpoledne a večera očekáváme oblačnost. Přehánky se objeví na severozápadě Čech. Jinak počítejte s teplotami od 35 do 41 stupňů Celsia a ojediněle se mohou objevit silné bouřky s prudkými nárazy větru nebo kroupami. Tolik dnešní první zprávy, vy jste s Evropou 2 a teď už i s Kubou Štěpánem.
0: No tak s těma kroupama... Už si beru první řadu.
1: Dobře.
0: Na rovinu, trochu si připadáme jako zombíci. Nebudeme tady dělat hrdiny, vyspinkání do růžova díky vedrům úplně nebylo. Ale my to dáme. Máme na to celou neděli, aby jsme se zmátořili. Evropa 2.

Pěkné ráno, posloucháte Evropu 2, je 7.20 a i neděle bude v České republice znovu tropická. Dovolím si použít termín, bude ba přímo extrémní. Meteorologové čekají teploty až kolem 41 stupňů, takže víkend neskončí lehkým letním dozvukem, ale další směnou doslova ve výhni. Po sobotě, kdy některá koupaliště hlásila plno už v dopoledních hodinách, se dá očekávat, že i dneska budou bazény, biotopy a všechna místa se budou praskat ve švech. Kdo se dostane k vodě, vyhrál, kdo najde stín, vyhrál taky, a kdo má doma klimatizaci, ten by o tom dneska raději neměl vůbec mluvit nahlas, jo? Takže plán je jednoduchý, pít, šetřit síly, nevyrážet zbytečně na přímý slunce a samozřejmě nehrát se na hrdinu, protože při 41 stupních už člověk nepotřebuje velké ambice. Úplně stačí zvládnout den bez toho, aby se pohádal s počasím a začal závidět i hrášku v mrazáku. Držte vlnu, tady je Evropa 2.

0: Castile, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoj, Tim Crowley, we're Fastboy,
2: and you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím, Europol, Tibet.
3: Evropa 2.
5: Udělali vám...
6: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
5: Děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
7: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
8: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
3: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když si nevíte rady, řekněte si, co by udělal Chuck Norris.

teď si na nás šáhnout. Na Beats for Love. Evropa 2 bude živě vysílat přímo z centra jednoho z největších českých festiáků. Užijte si v éteru Evropy 2 atmosféru Beats for Love. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Doprava je v 7.36 klidná, dálnice i hlavní tady jsou v pohodě. Pozor jen v Olomouci, v ulici Lazecká došlo k pádu cyklisty a v místě zasahují všechny záchranné složky. Tak ať už míříte kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: hezké ráno, posloucháte nedělní Evropu 2. Je začátek prázdnin, které vypadají nádherně, minimálně na papíře. Děti mají volno, školy jsou zavřené, léto před sebou a člověk by skoro čekal, že doma konečně nastane klid, jenže rodiče vědí, že právě teď nezačíná odpočinek v tom pravém slova smyslu, ale doslova logistická olympiáda. Z obyčejné domácnosti se rázem stává cestovní kancelář, dispečing i krizový štáb. Řeší se tábory, příměstské akce, babičky, dědové, odjezdy, příjezdy, potvrzení od lékaře, kartičky pojištěnce. Samozřejmě plavky, repelent, svačiny a hlavně otázka, kdo kde bude ve středu odpoledne, když rodiče pracují a dítě má být ideálně někde. Protože dovolená dospělých celé dva měsíce nepokryje, začne velký skládání, týden tábor, pár dní hlídání u babičky, že jo, potom příměšťák, zbytek práce z domova a naděje, že se nikdo nezapomene na špatném parkovišti. Pro děti jsou prázdniny svoboda, to si řekněme na rovinu. Pro rodiče je to spíš období, kdy má kalendář víc vrstev než nějaký luxusní dort. A největší letní výhra, když dítě odjede na tábor a doma zůstane jenom kartáček, protože ruku na srdce, po týdnu v lese, už je to stejně jenom symbolická výbava. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2.
2: Nedostalo se vaše dítě na osmileté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zs.orbis.cz.
3: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
4: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, voda, protože voda už prostě nestačí.
3: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnost

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Hudební novinka. Evropa 2.

0: Ladíte Evropu 2, odbíjí 8. hodina raní, pojďme na zprávy, co kde nového, ví Zuzka Kozáková.
1: Dobré ráno. Jeden den po návštěvě ministra kultury Oty Klempíře se na festivalu v Jihomoravské Strážnici na pódiu před návštěvníky objevil i ministr zahraničí Petr Macinka. Od publika se během projevu dočkal obdobné reakce a lidé ho z pódia vypískali. Sám Macinka na sociálních sítích přiznal, že festival navštívil záměrně, aby si daný okamžik odžil. Značná část výjezdů zdravotnických záchranářů v Praze, v Pardubickém, ale také v Moravskoslezském a Zlínském kraji v těchto dnech souvisí s vlnami veder. Nejčastěji pomáhají seniorům, u nichž horko způsobuje kolapsové stavy, dehydrataci nebo zhoršení chronických onemocnění. Policie v japonské prefektuře Osaka spustila virtuální policistku Eiko, která varuje před podvody, jejichž obětí se stává zejména starší generace. Jméno policistky je kombinací anglické zkratky AI pro umělou inteligenci a koncovky ko používané u ženských jmen. Tvůrci si od Eiko slibují, že s její pomocí zvýší povědomí o podvodech a praktikách podvodníků.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Stále pozor na dálnici D1 na 208. kilometru ve směru na Prahu, kde došlo ke střetu osobního vozu se zvěří. Se ve stejném směru na 76. kilometru je hlášeno odstavené vozidlo. Sražená zvěř je na D5 na 99. kilometru ve směru na Plzeň.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně jasno nebo skoro jasno, na severozápadě Čech během odpoledne a večera očekáváme oblačnost. Pršet by pak mohlo zejména na severozápadě Čech, a to ve večerních hodinách. Ojedinělé se můžou objevit silné bouřky s prudkými nárazy větru nebo kroupami a teploty budou dnes atakovat 41 stupňů. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a 2 minuty po 8, taky s Kubou Štěpánem.
0: Zuzko, děkujeme. Z Maxima muziky si dáme One Republic, chybět nebude ani Machine Gun Kelly, Youngblood a Travis Barker, nebo i novinku Heaven nabídne Miles Smith. Tak užívejte neděli a držte vlnu. My jsme Evropa 2. Evropa 2.

0: se nacházíte kdekoliv, posloucháte víkendovou Evropu 2. Až do 30. srpna soutěžíme na E2 s Molkou. Co takhle kávu gratis na celý rok? A k tomu palivovou kartu. Může to být vaše. Pozorně poslouchejte Evropu 2 a pokud budete mít pocit, že vodu slyšíte v jakémkoliv provedení i ve vysílání, tak volejte studio na čísle 257 400 888. Kdo se dovolá jako třetí a zodpoví mi snadnou soutěžní otázku, vyhrává. Je to opravdu easy. Doporučuji nastudovat kompletní info, který najdete v sekci soutěže na www.evropa2.cz. Proto nastražte uši a vyhrajte s Molkou nejen kávu na rok zdarma, ale i palivovou kartu v hodnotě 2000. Exkluzivně na Evropě 2.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: V 8.32 zkontrolovat provoz. V Písku došlo k nehodě dvou osobních vozidel v ulici Kolárova. Podobně je tomu v Praze ve Slánské ulici. Díky Lucie za info. A zpomalte na Vsetínsku. Na silnici 57 došlo v obci Valašská Polanka naproti k poště k pádu cyklisty. Na místě jsou záchranné složky, tak jezděte v klidu, žádný spěch a pohodovou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Kdy se řekne Avicii a single z roku 2013 Wake Me Up. Člověk má hned pocit léta, festivalů a dlouhých večerů. Avicii tím ukázal, že taneční hudba nemusí být jenom o beatech do klubu, ale může mít i příběh, emoce a skoro i country nádech. A vyšlo to parádně. Wake Me Up se stal obrovským světovým hitem, vedl hitparády v řadě zemí a dodnes patří k jeho nejznámějším skladbám. A do dnešního počasí se hodí vlastně dokonale, protože při těchto teplotách by název Wake Me Up mohl klidně pokračovat, až bude venku pod 20. Hezké ráno přeju, tady je Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Kolikrát si děti koupou?
3: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
4: Nový snímek s názvem Povečerce režiséra a scénáristy Dana Pánka se odehrává na táboře. Pánek tak využil svých zkušeností z letního tábora, kam jezdil jako dítě a pak už jako praktikant, vedoucí i hlavní vedoucí.
3: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
5: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
4: Děj se točí kolem vyhořelého manažera Kráti, který kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše, aby se místo něj ujal vedení schátralého letního dětského tábora. I hned po příjezdu se Kráťa dostane do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora v čele s Cyrilem, který si už léta na funkci šéfa brousí zuby.
6: Ty seš ten nejhorší hlavní vedoucí v historii hryzel!
4: A to zdaleka není jediná komplikace.
7: Bacha, kluci, je to hygiena!
4: Situace vygraduje s příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova letní láska z tábora. Kráťa tak čelí nejen problémům s rozpadajícím se objektem, ale i nečekaným citům vůči dávné známosti.
3: Jsem prostě mladý a blbej.
8: Byl zde byl.
4: Ve snímku Povečerce se objeví Vladimír Polívka, Eva Podzimková, Stanislav Majer, Václav Neužil nebo Ondřej Pavelka. Film Povečerce je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v jižních Čechách. Vše na jižníčechy.cz.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Posloucháte Evropu 2, taky v 9 hodin nachystala Zuzka Kozáková čerstvé zprávy. Tak pojďme do nich, dobré ráno.
1: Hezké ráno. S netradičním řešením při úpravě osobního auta přišli pražští záchranáři. 5 nových vozů určených pro lékaře vyrážející do terénu má klimatizaci na střeše. Díky této úpravě se podařilo zvětšit prostor v interiéru pro posádku, ale i vybavení. Vozidla mají sloužit lékařským posádkám při výjezdech s nejzávažnějším případům v Praze, kterých každoročně bývá víc než 10 tisíc. Ve Francii se od 18. června utopilo už 74 lidí. Informoval o tom zdejší ministr vnitra. K úmrtím podle něj došlo převážně na nehlídaných vodních plochách, jako jsou řeky, potoky či rybníky. Jednou z častých příčin utonutí byla šoková reakce organismu na náhlou změnu teploty při rychlém ponoření do studené vody. Jako další příčiny uvedl nadměrnou fyzickou zátěž nebo infarkty. České hokejbalistky vybojovaly na světovém šampionátu v Ostravě po třetí za sebou stříbro. Ve finále podlehly Spojeným státům 0-1. Čeští hokejbalisté pak v semifinále rozdrtili Finsko 8-1 a dnes narazí ve finále také na Spojené státy. S nimi budou bojovat o historicky čtvrté zlato a první od roku 2011.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavené vozidlo na D3, jedná se o trasu Mezno Kaplice a 91. kilometr. Nehodu máme v Praze ve Slánské ulici, srazily se tu dva vozy a bouralo se i v Písku v Kolárově.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně jasno nebo skoro jasno, postupně počítejte s oblačností, zejména během odpoledne na severozápadě Čech. Můžou se objevit přehánky nebo bouřky a ojediněle i velmi silné bouřky s prudkými nárazy větru nebo kroupami. Dnešní teploty budou atakovat 41 stupňů. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a 2 minuty po 9. Pokračuje Kuba Štěpán.
0: Přijde roková klasika, která v roce 1980 spustila pro AC/DC novou éru a dodnes stačí pár vteřin, aby člověk chtěl dát hlasitost doprava, co zamíří do hudebního šrapnelu. Počkejte si na Evropě 2.

0: Evropy 2.
1: Právě teď zamíříme do roku 1980, kdy vyšel single You Shook Me All Night Long od kapely AC/DC. Textově je to klasická rocková jízda o přitažlivosti, divoké noci a energii, kterou AC/DC uměli podat tak, že i jednoduchý riff zní jako start motoru. Skladba nebyla v době vydání teda úplně obřím megahitem, ale ve výsledku se jí dařilo velmi slušně. V Americe se dostala do top 40 a postupně se z ní stal jeden z nejznámějších songů kapely. Čas ukázal své, dnes tato píseň patří mezi největší rockové klasiky.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že jsem je sám mluvit.
2: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaji šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pocem ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: Víte, co povýší každý?
7: Nedostalo se vaše dítě na osmileté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zs.orbis.cz.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
8: Voda už prostě nestačí.
9: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
0: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
6: Letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
12: Mimoncem, mimontám, všude, kam se podívám. Jubi, Mimoni jízda s filmem Mimoni a monstra právě začíná v mateří doušce.
11: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
12: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
11: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
12: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
11: Mateří douška právě v prodeji.
0: Motorkář, nejzranitelnější bytost na silnici. V Česku jich jsou desítky tisíc a stovky řidičů už vědí, že přehlédnout motorku není zas tak těžké. Myslete na to na každé křižovatce, při každém předjíždění, v každé chvíli, kdy řídíte svůj vůz. Ačkoliv motorkář zaviní nehodu vysokou rychlostí, řidič auta nepozorností. A vy, motorkáři, jezděte opatrně a opatřete si vše, co vás může na silnici zviditelnit. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
13: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
14: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
15: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

Norris na Evropě 2. Tady je Chuck Norris. Když ve Scrabble sestavíte Chuck Norris, vyhrajete. Vždycky.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Tak v neděli sledujeme dopravní situaci. Komplikace jsou momentálně ve Zlíně. V Dlouhé ulici došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Podobně je tomu na silnici 16 u obce Sukorady. V Brně zasahují hasiči u požáru bytu v ulici Plachty a pozdržíte se i v hlavním městě v ulici Mariánská, kde se srazila dvě osobní vozidla a dva jízdní pruhy jsou v tuto chvíli neprůjezdné. Tak buďte opatrní a klidnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

přijď si na nás šáhnout. Na Beats for Love. Evropa 2 bude živě vysílat přímo z centra jednoho z největších českých festiáků. Užijte si v éteru Evropy 2 atmosféru Beats for Love. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě.

0: Už jich máte Evropu 2. Až do konce srpna pro vás máme soutěž s Molkou. Mol je oblíbená zastávka na cestách. Ať už vyrážíte na festival, k moři, na výlet nebo na prodloužený víkend, zastavte se na Molce. Mol Česká republika je široká síť čerpacích stanic, kde natankujete prémiová paliva, ale i energii na další cestu. V rámci oblíbeného občerstvení Fresh Corn ochutnejte oblíbenou kávu, taky hot dogy nebo čerstvé sendviče i letní drinky. Spoustu zajímavých slev najdete v aplikaci MolMove. A co takhle kávu na rok zdarma? A k tomu palivovou kartu? Zapojte se do soutěže s Molkou celé prázdniny. Jak už jsem říkal, soutěžíme na Evropě 2 právě o kávu zdarma na celý rok a palivové karty v hodnotě 2000 korun. Výherní signál zazněl. Kdo se dovolal jako třetí v pořadí na 257 400 888? Tady je Jakub, Evropa 2.
1: Ahoj, Mileno.
0: Ahoj, Mileno. Z jaké Výhně voláš?
1: Za Znojmem, z Líhně.
0: Jak zvládáš tady ty teplotní extrémy?
1: A nevím, co skoro nahá.
0: Dobře, to mě velmi zaujalo, přiznávám. Takhle, ale měl bych pro tebe osvěžení, jo? Osvěžení v podobě výhry, ale potřebuju od tebe slyšet správnou odpověď na soutěžní otázku, která zní, a Mileno, soustřeď se, jakou variantu kávy si můžeš koupit na Molce? Za A ledovou, za B horkou, za C ledovou i horkou.
1: Za C ledovou i horkou.
0: A je to správně, já ti gratuluju.
1: Děkuji.
0: Získáváš palivovou kartu v hodnotě 2000 a kávu na rok zdarma na Molce. A hnedka to cestování Děkujeme. Bude příjemnější, viď?
1: Ano.
0: Mimochodem, chystáš se dneska někam vyrazit?
1: Ne, vůbec. To jsem tady na dvoře a pak zalezu.
0: Budeš doma, zamkneš, zaboukneš a fertik.
1: Ne, já bych šla na koupaliště, ale ona ta voda má 29 a to by mě vůbec neosvěžilo.
0: Takhle, co ti na to mám říct, když my tady mrzneme při 23 stupních ve studiu?
1: No jo, to, tam je ta klimatizace, to je...
0: No. Je to těžký, trpíme, trpíme. Mileno, vydrž mi na drátě, ať doladí.

Nedostalo se vaše dítě na osmileté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zseorbis.cz.

0: S váma je víkendová Evropa 2, hodiny ukazují 10.01, před námi jsou čerstvé zprávy a s nimi si slovo bere Zuzka.
1: Dobré dopoledne. V Česku padl absolutní teplotní rekord. Stanice Doksany v Ústeckém kraji naměřila v sobotu odpoledne 40,9 stupně Celsia a o půl stupně tak překonala dosavadní rekord z Dobřichovic z 20. srpna 2012. Rekordy pro daný den byly překonány nebo dorovnány na 91% stanic. Česká delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře potvrdí, že bude postupně do roku 2035 vydávat na vojenské výdaje 3,5% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z mandátu pro členy delegace, který v pondělí schválila vláda a který se podařilo získat veřejnoprávní televizi. Tuzemští zástupci také mají na summitu zahraniční partnery ujišťovat, že náš stát bude už letos vydávat na přímé obranné výdaje 2% HDP. Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele vzrostl na nejméně 1430. Zraněných je podle aktualizovaných údajů zatím evidováno 3238. O střechu nad hlavou přišlo více jak 3000 lidí. Zemětřesení podle odhadů rozvojového programu OSN způsobilo materiální škody ve výši 6,7 miliardy dolarů.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na 3 odstavené dodávky s naloženými auty na D1 ve směru na Brno na 76. kilometru. Záchranné složky zasahují v Brně v ulici Plachty, tady je nahlášen požár bytu. Další komplikace jsou na Vsetínsku na silnici 57 na vjezdu do obce Valašská Polanka. Tady v tomto případě jde o nehodu s účastí cyklisty.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno nebo skoro jasno, s oblačností počítejte během odpoledne na severozápadě Čech, přidají se k tomu přehánky nebo bouřky a dokonce to mohou být i silné bouřky s prudkými nárazy větru nebo kroupami. Na teploměrech dnes můžeme naměřit až 41 stupňů Celsia.
0: No slibem nezarmoutíš.
1: Přesně tak. 3 minuty po 10. skoro 4 jste s Evropou 2 a teď už i s Kubou Štěpánem.
0: Z hudebního jména je nabídno Eda Sheerana, zazní i Bere, Linkin Park nebo taky Steven Sanchez nám bude dělat společnost, tak užívejte neděli a buďte na dosah. Tady je vaše nedělní Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Nedělní dopoledne užíváte s Evropou 2. U prvních schůzek se obvykle řeší vzhled, řeší se humor, vůně, oblečení, nebo i to, jestli dotyčný zvládne normální konverzaci. Ale podle nového amerického průzkumu hraje roli i vozidlo. Až 73% lidí, kteří chodí na schůzky, tvrdí, že péče o auto napovídá, jak se o sebe druhý stará. No něco na tom asi bude, protože když má někdo v autě 3 prázdné kelímky, účtenky z Lonska, mikinu neznámého původu a na zadní sedačce věci, které už si začaly žít vlastním životem, romantika dostává lehce technickou závadu. Auto samozřejmě nemusí vypadat jako před focením do katalogu, ale když si na sedadlo nesedáte, nýbrž odhrabáváte místo k přežití, první dojem může dostat smyk ještě dřív, než se vůbec rozjedete. Evropa 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáho. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
3: Já bych to třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Letní slevy ve Sportissimusu.
4: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
6: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
7: V plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
9: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
10: Mimoncem, mimontám, všude, kam se podívám. Jupi, Mimoni jízda s filmem Mimoni a monstra právě začíná v mateří doušce.
9: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
10: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
9: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
10: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
11: Mateří douška právě v prodeji.
12: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
1: Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Měsíc je jen kometa, která se kdysi měla střetnout se Zemí. Ale já jsem ji odkopl na oběžnou dráhu.

0: to stojí.
1: Jak vypadá dopravní situace v neděli dopoledne? Problémy hlásíte ze Zlína. V Dlouhé ulici došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Dva vozy se střetly taky na Mladoboleslavsku na silnici 16 u obce Sukorady. V Brně zasahují hasiči u požáru bytu v ulici Plachty a menší zdržení vás čeká i v Praze v ulici Mariánská, kde policie šetří nehodu dvou aut. Tak ať už míříte kamkoliv, hlavně v klidu, žádný spěch a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

David River. Evropa 2.

0: Ladíte Evropu 2. Česká republika má za sebou rekordní sobotu, ale neděle může být ještě ostřejší. Meteorologové nevylučují teploty kolem 41 až 42 stupňů, takže koupaliště, bazény a biotopy budou nejspíš znovu narvaný. Kdo se k vodě nedostane, měl by aspoň samozřejmě hodně pít, hledat stín a nehrát si na hrdinu, protože ve 2 odpoledne není ideální čas na běhání, případně na sekání zahrady, ani na větu já vedro zvládám úplně v pohodě. Zlom má přijít v pondělí, kdy dorazí studená fronta a s ní i velmi silné bouřky, hlavně teda do Čech. No, počasí si tak připravilo klasický letní dvojboj, dneska nás zkusí upéct, zítra spláchnout. Radešek se loučím, zvládněte neděli pokud možno bez újmy. Na E2 si vás přebírá Ondra Vodný, který vás v tom vedru nenechá samotný. Tak se držte a mějte se, ahoj.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Quick?
3: Nože! Akce!
4: Novinka Mimoni a Monstra je součástí jedné z nejúspěšnějších filmových sérií současnosti. Předchozí dva Mimoni filmy vidělo v našich kinech 1,5 milionu lidí. A když k tomu přičteme diváky série Já padouch, pak jsme na čísle 3,2 milionu.
5: Oh,
4: Mimoni táta Pierre Coffin tentokrát tyhle žluté nekňuby pošle do Hollywoodu 20. let, aby svým neodolatelným stylem narušili probíhající natáčení nového filmu. Jeho tvůrce je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se mu tak nějak vetřeli před kameru, objeví velký potenciál a Hollywoodu tak začne žlutomodrá éra.
5: Daj fuku!
4: Éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. A všem je asi naprosto jasné, že měli jen ty nejlepší úmysly. Chtěli jenom natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry.
6: A kde do něj seženete ta monstra?
5: Ah.

Nedostalo se vaše dítě na osmileté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zseorbis.cz.

0: Imagine Dragons na Evropě 2, k tomu za chvíli Thomas Robin, text 11. hodinu zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Hezké dopoledne. Jen den po návštěvě ministra kultury Oty Klempíře se na festivalu v Jihomoravské Strážnici na pódiu před návštěvníky objevil i ministr zahraničí Petr Macinka. Od publika se během projevu dočkalo obdobné reakce a lidé ho z pódia vypískali. Sám Macinka na sociálních sítích přiznal, že festival navštívil záměrně, aby si daný okamžik odžil. Značná část výjezdů zdravotnických záchranářů v Praze, Pardubickém, ale také v Moravskoslezském a Zlínském kraji v těchto dnech souvisí s vlnami veder. Nejčastěji pomáhají seniorům, u nichž horko způsobuje kolapsové stavy, dehydrataci nebo zhoršení chronických onemocnění. Policie v japonské prefektuře Osaka spustila virtuální policistku Eiko, která varuje před podvody, jejichž obětí se stává zejména starší generace. Jméno policistky je kombinací anglické zkratky AI pro umělou inteligenci a koncovky ko používané u ženských jmen. Tvůrci si od Eiko slibují, že s její pomocí zvýší povědomí o podvodech a praktikách podvodníků.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Odstavené vozidlo je na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř sever na 64. kilometru. Další nepojízdné vozidlo je na D10 ve směru na Prahu na 69. kilometru. A pozor, strom na vozovce je na D6 na trase Karlovy Vary Praha. Jedná se o 21. kilometr.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno nebo skoro jasno, postupně během odpoledne, zejména na severozápadě Čech, očekáváme oblačnost a přidá se k tomu i déšť, přehánky a dokonce i bouřky. Mohou být i velmi silné s prudkými nárazy větru nebo kroupami. Teploty se dnes můžou dostat až k 41 stupňům Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo si právě teď bere Ondra Vodný.
0: Jde do tujího. Neděle má vedro kulminovat. Jak poznat, že už vám to nedělá dobře, prozradím za chvíli.
2: Evropa 2.
3: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: 11:19, pěkné nedělní dopoledne, opět tropické, pro někoho příjemné, pro někoho méně příjemné, ale letní, ještě vlastně pořádně ani prázdniny nezačaly a už se jde do plnek. Tak jenom pozor, aby to nebylo opravdu moc. Možná jste slyšeli o úpalu a úžehu a to už je čas, kdy vám sluníčko opravdu nesedí. Úžeh, který vzniká přímým působením slunce na nechráněnou hlavu a krk. Úpal vzniká přehřátím celého těla v horku. Jo, dvě různé věci. Typickými příznaky je horká a zarudlá kůže, když vás bolí hlava nebo vám není dobře od žaludku, jste apatický, máte závratě a v pokročilé fázi se potom úplně zastaví pocení, člověk se třese, dezorientovaný, má svalový křeč a stavy podobné delíriu. První pomoc je stín, zvednout nohy, sundat zbytečné oblečení a chladit a chladit a chladit a chladit. Takže nezapomeňte pít. Ať jste napitý. Hlavně, ať to nějak přežijete, to vedro, věřím, že si ho dokážete užít někde u vody, tak ať máte dost místa na ručníky. Já k tomu přidám Harryho Stylese a i Katy Perry bude za chvíli na Evropě 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdi.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera sám už má jedno a vrátí se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu jít ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Buongiorno, Italo.
6: Už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
8: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na YouRadio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.

přijď si na nás šáhnout. Na Beats for Love. Evropa 2 bude živě vysílat přímo z centra jednoho z největších českých festiáků. Užijte si v éteru Evropy 2 atmosféru Beats for Love. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě.

0: Evropa 2, kde to stojí? 11.36, pojďme na silnice, D10 z Prahy do Liberce, byla neprůjezdná na 40. kilometru, už by se tam mělo projíždět a kolona se pomalu rozjíždí po nehodě. V Praze výjezd z Kbelské na Ústí nad Labem, po nehodě je tam krátká kolona a silnice 20 z Karlových Varů do Plzně byla neprůjezdná, za to užimí u Třebouni byla nehoda, úplná uzavírka, objíždí se to přes obec. Tak opatrně, nikam moc nejezděte, anebo když už tak opatrně. Switch Disco Coldplay k tomu přidávám z víkendového maxima muziky na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maela v 11.48 na Evropě 2, padl rekord, očekával se včera, padl a pravděpodobně padne i dneska a nejenom v České republice, ve Francii naměřili rekordních 43 stupňů Celsia, v Německu tam rtuť vystoupila na 41,3 stupně, Británie, tam padl červnový rekord 37,3 stupně, Belgie, ta zažila nejteplejší den roku 35,3 stupně, no a u nás absolutní rekord padl, no, od srpna 2012. Věci tvrdí, že vlna veder je důsledkem klimatické změny, ale zaznamenal jsem na sociálních sítích komentáře typu, jakože když jsme byli mladí, malí, tak bylo normální, že bylo 35 a nikdo se kvůli tomu nehroutil, tak nevím, nesledoval jsem tehdy teplotu, co myslíte? Může za to klimatická změna, anebo je to prostě normální, jenom se to moc hrotí? Dejte vědět, jsme přes aplikaci Evropy 2 dostupní, můžete nám napsat, můžete nám namluvit, budu rád za váš názor. Machine Gun Kelly k tomu za chvíli, Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Kolikrát si děti koukou?
3: A myslíš za týden, nebo za celý tábor?
4: Nový snímek s názvem Po večerce režiséra a scénáristy Dana Pánka se odehrává na táboře. Pánek tak využil svých zkušeností z letního tábora, kam jezdil jako dítě a pak už jako praktikant, vedoucí i hlavní vedoucí.
3: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
5: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
4: Děj se točí kolem vyhořelého manažera Kráti, který kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše, aby se místo něj ujal vedení schát tralého letního dětského tábora. I hned po příjezdu se Kráťa dostane do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora v čele s Cyrilem, který si už léta na funkci šéfa brousí zuby.
5: Ty jsi

0: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
3: Juhu!
4: Filbec. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
6: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
7: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v Jižních Čechách. Vše na jižníčechy.cz.

0: Je poledne, tady je Evropa 2 a zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré poledne. S netradičním řešením při úpravě osobního auta přišli pražští záchranáři. 5 nových vozů určených pro lékaře vyrážející do terénu má klimatizaci na střeše. Díky této úpravě se podařilo zvětšit prostor v interiéru pro posádku, ale i vybavení. Vozidla mají sloužit lékařským posádkám při výjezdech k nejzávažnějším případům v Praze, kterých každoročně bývá více než 10 tisíc. Ve Francii se od 18. června utopilo už 74 lidí. Informoval o tom zdejší ministr vnitra. K úmrtím podle něj došlo převážně na nehlídaných vodních plochách, jako jsou řeky, potoky či rybníky. Jednou z častých příčin utonutí byla šoková reakce organismu na náhlou změnu teploty při rychlém ponoření do studené vody. Jako další příčiny uvedl nadměrnou fyzickou zátěž nebo infarkty. České hokejbalistky vybojovaly na světovém šampionátu v Ostravě po třetí za sebou stříbro. Ve finále podlehly Spojeným státům 0-1. Čeští hokejbalisté pak v semifinále rozdrtili Finsko 8-1 a dnes narazí ve finále taktéž na Spojené státy. S nimi budou bojovat o historicky čtvrté zlato a první od roku 2011.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Opatrně na dálnici D1.

0: a dejte pozor i v Brně, v ulici Plachty, kde probíhají záchranné a vyprošťovací práce, je tady nahlášen požár bytu.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Jasno nebo skoro jasno, během odpoledne očekáváme oblačnost zejména na severozápadě Čech a postupně, hlavně večer, očekáváme přehánky nebo bouřky. Dokonce to mohou být i silné bouřky s prudkými nárazy větru nebo kroupami. Dnešní teploty se mohou dostat k 41 stupňům Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo právě teď bere Ondra Vodný.
2: Vždycky je někde zima a já vás pošlu na ta nejchladnější místa planety, abyste věděli, kam vyrazit a utíct před teplem. Evropa 2.
1: Evropa 2.

0: popolední The Avenir na Evropě 2. K tomu za chvíli Linkin Park anebo Zion, to si nenechte ujít. No a pokud je toho na vás hodně, co se tepla týče, tak vězte, že je spoustu velmi chladných míst, kam můžete vyrazit. Rekord planety drží stanice Vostok v Antarktidě, která hlásí pravidelně něco okolo minus 89,2 stupňů. To je teda rekord z roku 83, ale je to jedno z nejchladnějších míst na Zemi. Na Sibiři Oumiakon je nejchladnější trvale obydlené místo na Zemi, kde by teď asi se vám líbilo být trošku víc než tady u nás, i když rekord z tohohle místa z února roku 1933 minus 67,7 stupně by byl opačný extrém. To je místo, kde normálně funguje škola, nemocnice, jesle, pekárna, tělocvična, všechno tam je. V létě se tam teploty taky můžou vyšplhat ke 30, ale je to největší sezónní rozdíl na světě, který můžete zažít. No, tady ten rozdíl si můžete udělat taky, když zvenku přejdete někam do krásně klimatizovaného místa. Tam bude příjemně celý den, tomu věřte. A kdybyste potřebovali chladit, věřím, že se o to postará naše víkendové maximum muziky na Evropě 2.
1: Hey Europa 2 listeners, it's Alok here.
2: Hey, I'm Dan from Bastille and I'm here with Europe 2.
3: Ahoj, Tim Harley, we're fast boy.
4: And you can head over to Europa, yeah.
5: Nastav uši hvězda.
6: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Pravím Europol TV.
5: Evropa 2.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
10: Mimoncem, mimontám, všude kam se podívám. Jupi! Mimoni jízda s filmem Mimoni a monstra právě začíná v mateří doušce.
11: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
10: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
11: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
10: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
9: Mateří douška právě v prodeji.
12: Motorkář, nejzranitelnější bytost na silnici. V Česku jich jsou desítky tisíc a stovky řidičů už vědí, že přehlédnout motorku není zas tak těžké. Myslete na to na každé křižovatce, při každém předjíždění, v každé chvíli, kdy řídíte svůj vůz. Ačkoliv motorkář zaviní nehodu vysokou rychlostí, řidič auta nepozorností. A vy, motorkáři, jezděte opatrně a opatřete si vše, co vás může na silnici zviditelnit. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu Zábrany škod.
13: Léto, Romadur na grill a pivíčko. Romadur. Ten nesmí při grilování chybět. Zažijte s námi zcela nový zážitek. Ugrilujte si Romadur a pozdravujte souseda jeho typickou vůní. V praktickém balení Romaduru na grilování navíc koření zdarma. Pravou lásku musíš cítit. Romadur, ten od Madety.
14: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
15: Zpátky k muzice.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Moderní čistící prostředky uvádějí, že zničí až 99,9% mikrobů. Já zničím 100% čehokoliv se mi zachce.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 12.36, na silnicích je klid, kolony na dálnicích se rozjely a opatrně pouze na 20. Na trase Karlovy Vary Plzeň stále je neprůjezdná po dopravní nehodě a je to u Třebouně. No a jinak šťastnou cestu, ať to podobně klidně vydrží i dál. Sony Fodera a taky Mimi Web pokračují za chvíli na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Mimi Web ve 12.50 na Evropě 2. No a pokud jste ještě neodstartovali letní prázdniny a už teď si říkáte, že tepla je dost, tak vězte, že celý letošní prázdniny budou jako na houpačce. Jo? Červen, ten byl celkově teplotně průměrný, to už víme. Jenom to finále teda, to se postaralo o vlnu veder. Závěr června přinese ochlazení zase naopak, modely varují před prudkými teplotními skoky. No a červenec má být podle meteorologů první polovina tropická, druhá s podprůměrnými hodnotami a plné silných bouřek doprovazených krupobytím a přívalovými dešti. No a v srpnu to má být teplotně průměr až mírně nadprůměr. To je takový zaoblený do toho, že cokoliv přijde do téhle předpovědi vlastně padne, ale jenom abyste věděli, že to nebude jenom o vedrech, ale že i na pláštěnky a gumáky a pořádný poctivý český propršený léto občas přijde. Tool Colors k tomu přidám do 13. Tak držte vlnu i dál.

Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Je 13 hodin, tohle je Evropa 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková s nimi.
1: Hezké nedělní odpoledne. Čeští záchranáři dorazili do Venezuely. V zasažené oblasti si budují operační základnu. Ze 70 členů výpravy jich ale 19 zůstalo z kapacitních důvodů na ostrově Curacao. Řeší dopravu za zbytkem výpravy. Na síti X o tom informovali hasiči. Český USAR tým přiletěl do Venezuely pomáhat s vyprošťovacími pracemi po silných zemětřeseních, která zemi zasáhla ve středu. Bílý dům ukázal podobu cestovního pasu, který bude vydán k letošnímu 250. výročí nezávislosti Spojených států. Hlavním grafickým prvkem omezené edice dokladů bude podobizna amerického prezidenta Donalda Trumpa. Samotný Trump si vydání pasu na své síti True Social pochvaloval. Na fotbalovém mistrovství světa dnes začne vyřazovací část. V úvodním duelu play-off na sebe narazí spolupořádající Kanada a Jihoafrická republika. Pro oba půjde o novou zkušenost. Kanada prošla ze skupiny poprvé při třetí účasti na šampionátu. Jihoafričané uspěli až na čtvrtý pokus. Utkání začne v Los Angeles v 21 hodin středoevropského času.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pokud jste na cestách, dejte pozor na sraženou zvěř na D5 ve směru na Prahu na 100 kilometru. Na Mladoboleslavsku na silnici 16 u Sukorat se došetřuje nehoda dvou vozů a na Českolipsku pozor na vjezdu do obce Zákupy. Tady bouralo osobní vozidlo a skončilo mimo komunikaci.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále jasno nebo skoro jasno, postupně očekáváme oblačnost a taky přeháňky nebo bouřky, a to i velmi silné s prudkými nárazy větru nebo kroupami, zejména na severozápadě Čech. Teploty se drží do 41 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vy jste stále s Evropou 2 a taky s Ondrou Vodným.
0: A po 13. hodině tip k nezaplacení, jak si doma udělat o několik stupinků méně. Nenechte si to ujít a držte vlnu i dál.
2: Evropa 2.

0: Eva Farná ve 13.17 na Evropě 2. No a pokud vám u toho stékal lehce čurek potu po zádech, tak pozorně poslouchejte, jak si doma lehce snížit teplotu. Nevím, jestli to půjde dohnat teda teď v jednu hodinu, ale na další dny minimálně aspoň. Venkovní žaluzie a rolety dokážou snížit teplotu v pokoji o několik stupňů. Stačí je zatáhnout, trošku se zabednit, pomáhá to. Přes den nevětrát. Ideální čas je mezi 4. a 6. hodinou raní. To je dobrý otevřít okna, dveře, všechno vyměnit vzduch, pak to zabouchnout a už jenom držet tenhle chladný vzduch doma. Dělá také takzvané křížové větrání, okna otvírat na opačných stranách bytu, aby to rychleji odvedlo teplo a udělal se takový lehký průvan. No a ventilátor, to jste teď možná zaznamenali na sociálních sítích, hitovku, která koluje po sociálních sítích, a to je ventilátor klasický, před který postavíte misku s kostkami ledu nebo mokrou utěrku, anebo ještě to, co jsem viděl teda jako velký hit, že si naplníte malý půllitrový lahvičky vodou, ty zamrazíte a vždycky ji dáte před ten větrák, foukáte, když se to rozmrazí, vyměníte a takhle prostě to kolujete. Je to lehký ušetření oproti klimatizaci. No, dobrý je také nechat vypnutou troubu, sporák, rychlovarnou konvici, nic, všechno nepoužívat a nahledit klasický žárovky LED osvětlením, který nejenom jí spotřebovává, ale taky vydává míň tepla. No, mobilní klimatizace taky zhruba funguje dobře, teda pokud se bavíme o tom ventilátoru s ledem, to nestojí skoro vůbec nic, tak jste připravený. Buď na odpoledne, anebo na další vlnu, která určitě někdy přijde. To Weekend a tady svým to přidávám na zahřátí, zase naopak Evropa 2.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
8: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
9: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
1: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Když se v seriálu Návštěvníci hovořilo o centrálním mozku lidstva, byl jsem tím myšlen já.

0: vypnout. Na Beats for Love. Evropa 2 bude živě vysílat přímo z centra jednoho z největších českých festáků. Užijte si v éteru Evropy 2 atmošku Beats for Love. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Třeba dvě, kde to stojí?
1: Počinasky, hurá na silnice D35 do Olomouce, pozor na 242,5 kilometru, je tam auto, které zasahuje i do pravého jízdního pruhu, vybočuje se tam uzavírka, čekejte dneska u Jeseníku, jede se tam cyklistický závod, 44 směr Písečná a silnice na Rejvíz, ty budou uzavřený až do odpolední hodiny a neprůjezdná stále silnice číslo 20 z Karlových Varů do Plzně, u Třebouni po nehodě. Tak i tam opatrně. Alesso, Zara Larsen a Charlotte Gott nechybí z víkendového maxima muziky na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Charlotte Gott ve 13.47 na Evropě 2 a pokud hledáte, jaké auto by pro vás bylo do budoucna to nejlepší, tak vězte, že evropský trh s auty prochází takovou lehkou tichou revolucí. Prodej benzínových a naftových vozů v Evropě klesá a elektromobily si v květnu podle statistiky připsali meziroční růst přes 40%, tolik. A to se o nich mluví jako o něčem, co třeba hodně lidí nechce. Růst táhnou hlavně mladší segmenty kupující a firemní flotily. Levnější modely od čínských výrobců tlačí ceny výrazně dolů, no a Češi mezi nákup elektrických aut zatím stále trochu zaostávají. Pomáhá taky to, že víc nabíjecích sítí v Evropě veřejných a klesající cena baterií, která táhne koncovou cenu nových modelů dolů. No a údajně takhle v teple jede jako po másle. Tak ať vám to taky jede jako po másle. Tuesday a Alex Warren, jeho novinka Fever Dream, nebude chybět. Do 14. hodiny na Evropě 2. Evropa 2. 8.

0: Aigo na Evropě 2 a přesně 14 hodin. Čas na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Vítejte u zpráv. Jeden den po návštěvě ministra kultury Oty Klempíře se na festivalu v Jihomoravské Strážnici na pódiu před návštěvníky objevil i ministr zahraničí Petr Macinka. Od publika se během projevu dočkal obdobné reakce a lidé ho z pódia vypískali. Sám Macinka na sociálních sítích přiznal, že festival navštívil záměrně, aby si daný okamžik odžil. Česká delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře potvrdí, že bude postupně do roku 2035 vydávat na vojenské výdaje 3,5% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z mandátu pro členy delegace, který v pondělí schválila vláda a který se podařilo získat veřejnoprávní televizi. Tuzemští zástupci také mají na summitu zahraniční partnery ujišťovat, že náš stát bude už letos vydávat na přímé obranné výdaje 2% HDP. Policie v japonské prefektuře Osaka spustila virtuální policistku Eiko, která varuje před podvody. Jejíž obětí se stává zejména starší generace. Jméno policistky je kombinací anglické zkratky AI pro umělou inteligenci a koncovky ko, používané u ženských jmen. Tvůrci si od Eiko slibují, že s její pomocí zvýší povědomí o podvodech a praktikách podvodníků.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nárazově se můžete dostat do kolony, a to na D1 ve směru na Brno. Od stého 80. kilometru, tak počítejte s případným zdržením. V Liberci v Horské ulici pak máme odstavené vozidlo po nehodě.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno nebo skoro jasno, postupně hlavně na severozápadě Čech počítejte s oblačností a k večeru se k tomu přidají přehánky nebo bouřky. Místy i velmi silné, zejména na severozápadě Čech, mohou se taktéž objevit kroupy. Teploty nepřesahují 41 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vyladíte nedělní Evropu 2 a taky Ondru Vodného.
0: Vyrazit na dovolenou, to není vždycky jenom o klidu. Pokud byste ho letos hledali, mám tip, jak to udělat a mít dovolenou opravdu v klidu.
2: Evropa 2.

0: Anejka Eris ve 14.18 na Evropě 2. A pokud vám vadí, že vyrazíte na dovolenou a je tam spoustu lidí a dovolenou si neužijete, nejste sami. V České republice nad tím teď hodně cestovatelé přemýšlí. Letos Češi volí menší letoviska místo přeplněných center. Roste poptávka po takzvaných butik hotelech a autentických restauracích, které mají trošku oddělit turismus od nějakého toho masového. Rodiny jsou navíc v České republice ochotné připlatit si za kvalitu a za jistotu, že budou mít klid. Hitem je dovolená s přímým letem z regionálních letišť, jako je Brno, Ostrava, a first minute rezervace dosahují pětinásobku čísel z roku 2019 ještě před covidem. Největší růst zájmu hlásí Albánie a Černá Hora, tradičně vede turecká riviéra a roste i zájem o komfortní kempování v Česku a Evropě, dokonce i kempy už nevypadají jako dřív a kolikrát jsou luxusnější než některý tříhvězdičkový hotel. Switch Disco anebo Sabrina Carpenter přidávám, kdybyste chtěli u toho rozjímat a přemýšlet, kam letos vyrazit na dovolenou, pokud to ještě nemáte. Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že jsem je s váma mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaji šavle.
1: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 14.33 na silnicích, skoro klid, D1 za Prahou do Brna, jen čekejte na 17. kilometru dopravní nehodu, D3 z Prahy na České Budějovice za sjezdem Ševětím, na 120. kilometru je auto s prasklou pneumatikou, je tam zvýšený pohyb osob, a D35 z Mohelnice do Olomouce na 243. kilometru je nepojízdné vozidlo a vybočuje do pravého jízdního pruhu, tak jak vás nepřekvapí Lenny a taky Katy Perry, věřím, nepřekvapí nikoho z nás, co je máme rádi, za chvíli na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2, ve 14.48 se to doufám už překlapí všechno do chladnějšího počasí, doufejme, a po 15. hodině na Evropě 2 se to překlopí, jsme tu s Kačkou, takže tato okusila venku, ten závan.
1: Ale u nás je tady příjemně ve studiu. Tady,
0: ježíš, já vůbec nevím, že je vedro venku.
1: Jako, ty mi tady s tebou vážně dobře.
0: Schladil jsem.
1: No ne, já si to hlavně užívám, protože to je poprvé, co mi takhle někdo předává vysílání, protože jak vždycky jsem žiju ráno.
0: Aha, no, tak já ti to předávám teda.
1: Děkuju, užij
0: si to. Máš na to celé 4 hodiny si to užívat.
1: Já myslím, že jenom 3.
0: Nebo 3? Hele, 3? Jak dlouho? Přidej 4.
1: Tak
0: přidej.
1: Jo.
0: Dneska přidáme, když je to teplo, přidáváme, jo?
1: Dobře, každých 10 stupňů jedna hodina navíc.
0: Ano.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: Quick?
4: Nože! Akce!
5: Novinka Mimoni a Monstra je součástí jedné z nejúspěšnějších filmových sérií současnosti. Předchozí dva Mimoni filmy vidělo v našich kinech 1,5 milionu lidí. A když k tomu přičteme diváky série Já padouch, pak jsme na čísle 3,2 milionu.
3: Oh,
5: Mimoní táta Pierre Coffin tentokrát tyhle žluté nekníby pošle do Hollywoodu 20. let, aby svým neodolatelným stylem narušili probíhající natáčení nového filmu. Jeho tvůrce je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se mu tak nějak vetřeli před kameru, objeví velký potenciál a Hollywoodu tak začne žlutomodrá éra.
3: Daj fuku!
5: Éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. A všem je asi naprosto jasné, že měli jen ty nejlepší úmysly. Chtěli jenom natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry.
4: A kde do něj seženete ta monstra?
3: A...
5: Partnerem kinopremiéry Mimoni a Monstra, která vtrhne do kin v úterý 30. června, je Evropa 2.
4: Dobrý role. Perfektní!
3: Teď zkuste nebejt k sežrání.
2: Huh? Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
7: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
6: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
2: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v jižních Čechách. Vše na jižníčechy.cz.
2: Evropa 2. Maximum tvý muziky. Maximum tvý

0: We Are Domy, FM Honestná, ve vysílání Rádia Evropy 2. No a teď už jsou tady zprávy v 15 hodin se Zuzkou Kozákovou.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Česká armáda chce do roku 2028 pořídit zhruba 3000 dronů za 1,9 miliardy korun, uvedl to ministr obrany Jaromír Zuna. Rezort obrany zároveň připravuje novou koncepci využití těchto strojů. Výcvik armádních operátorů se má nově odehrávat i v Písku, kde se otevřelo první certifikované výcvikové středisko NATO pro vojenské drony na světě. S netradičním řešením při úpravě osobního auta přišli pražští záchranáři. Pět nových vozů určených pro lékaře vyrážejících do terénu má klimatizaci na střeše. Díky této úpravě se podařilo zvětšit prostor v interiéru pro posádku, ale i vybavení. Vozidla mají sloužit lékařským posádkám při výjezdech k nejzávažnějším případům v Praze, kterých každoročně bývá více než 10 tisíc. Thajský král s manželkou dnes zahajují pětidenní státní návštěvu Francie. Jde o první cestu thajského monarchy do Francie od roku 1960. Cesta probíhá na pozvání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a připomíná sté 70. výročí diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 ve směru na Prahu na 196. kilometru je sražená zvěř na vozovce. V Českých Budějovicích na Lanově třídě se došetřuje nehoda osobního vozu a komplikace jsou i na Karlovarsku na silnici 20 u Toužimy ve směru na Třebouň. Tady došlo k vážné nehodě.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno nebo skoro jasno, místy už počítejte s oblačností, zejména na severozápadě Čech, a tady očekáváme i na večer přehánky nebo bouřky a dokonce i velmi silné bouřky s prudkými nárazy větru nebo kroupami. Teploty se drží do 41 stupňů. Zítřejší den pak bude skoro jasný až polojasný, postupně od západu očekáváme oblačnost. Objeví se v průběhu dne na většině území přehánky nebo bouřky. Naměříme většinou od 30 do 35 stupňů, na Moravě a ve Slezsku to může být i 38 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a slovo právě teď přebírá Katka Hašková.
0: Krásné dobré odpoledne, my tady teď spolu strávíme nějaký hezký čas a já jsem si pro vás připravila třeba tipy na to, jak mít zdravé bříško, protože to se hodí i ve vedru.
2: Evropa 2.

0: Maximum muziky Evropy 2 je v plném proudu, tohle byl Bere a Yesterday, Today, Tomorrow. A mě by zajímalo, co budete jíst včera, dnes a zítra. Protože se chci bavit o mikrobiomu. Předpokládám, že už jste tenhle termín slyšeli. Jako já, když jsem slyšela poprvé, tak jsem si říkala, mikrobiom, to je nějaký hrdina z Marvelu, ne? Ale ve skutečnosti samozřejmě jde o biliony bakterií, které bydlí v našem bříšku a které rozhodují o našem trávení. No ale to jim prej docela přeje. Ne proto, že by milovali slunce, ale protože máme kolem sebe mnohem víc čerstvého ovoce, zeleniny a dalších potravin plných vlákniny a mikrobiom vlákninu úplně miluje. No a já vám dám pár tipů, které potraviny jsou nejlepší, kterými potraviny můžete udělat to nejlepší pro vaše zažívání a trávení. Takže třeba vodní meloun. Kdo by neměl rád meloun, kromě toho, že je navíc skoro samá voda, tak taky obsahuje látky, které tomu mikrobiomu prospívají. Jo, nebo obyčejná rýže, ale musíte ji uvařit a nechat vychladnout. A když ji pak sníte třeba ve formě nějakého salátu, tak vaše bříčko bude mít radost, protože tím vychladnutím se tam nějak jako změní to složení, vytvoří se tam právě ta vláknina a to má ten mikrobiom rád. Další favoriti jsou třeba kvašená zelenina, kimči, anebo klasické kysané zelí. Tak to je doslova, jak kdybyste to tam pohnojili, aby ty bakterie prospívaly. No, pak je tady taky artičok. Tam se teda přiznám, že tam trošku nevím. Jako vím, jak vypadá artičok, ale absolutně netuším, co bych z něj uvařila. A mám pocit, že když se artičok připravoval v nějaké kuchařské reality show, tak na tom ti lidé byli dost podobně. To je taková ta zelenina, která vypadá jak taková divná, tvrdá kytka. Ale prý je skvělý na grilu. Takže jestli dneska někdo chystáte grilovačku, doporučuji zkusit. No a poslední, tak jsou nezralé banány. No, věděli jste, že čím je banán zelenější, tím víc rezistentního škrobu obsahuje. Protože tím zráním se ten škrob mění na cukr. Proto čím jsou banány hnědší nebo zralejší, tak jsou sladší. Takže nezdravý banán je vlastně levné, dostupné prebiotikum a je ideální třeba do smutí nebo jako svačinka. No, takže tak, takže tady máte návod, jak pomoct svému bříšku a můžete začít třeba melounem. Tak jo, užijte si nedělní odpoledne, doufám, že se máte skvěle a hlavně nezapomeňte pít a my jdeme dál tady na Evropě 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, yeah. It's Mike Shinoda from Linkin Park.
3: Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdraví.

0: Evropa 2.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Červnová mateří douška s Míšou Tomešovou, Pokáčem a Karol Akvídem je opět tady.
6: Mimoncem, všude kam se podívám. Jubí, mimo jízda s filmem Mimoni a Monstra právě začíná v mateří doušce.
7: A taky tam najdeš vstupenku na festival Kefír.
6: Nebo filmové dobrodružství Toy Story příběh Hraček 5.
7: A taky léto, voda, vlny a spousta dalšího dobrodružství.
6: Tak to je mega zábavná letní mateří douška.
8: Mateří douška právě v prodeji.
9: Motorkář, nejzranitelnější bytost na silnici. V Česku jich jsou desítky tisíc a stovky řidičů už vědí, že přehlédnout motorku není zas tak těžké. Myslete na to na každé křižovatce, při každém předjíždění, v každé chvíli, kdy řídíte svůj vůz. Ačkoliv motorkář zaviní nehodu vysokou rychlostí, řidič auta nepozorností. A vy, motorkáři, jezděte opatrně a opatřete si vše, co vás může na silnici zviditelnit. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z Fondu zábrany škod.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

Norris na Evropě 2. Tady je Chuck Norris. Když tě ve snu kopnu, zemřeš i ve skutečnosti.

přijď si na nás šáhnout. Na Beats for Love. Evropa 2 bude živě vysílat přímo z centra jednoho z největších českých festiáků. Užijte si v éteru Evropy 2 atmosféru Beats for Love. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D8 za Lovosicemi směrem na Německo počítejte se zdržením na 41. a pak 42. kilometru, tam stojí dvě porouchaná auta. Mezi Dubněny a Hodonínem na silnici 431 spadla na vozovku větev. Silničáři ji odklízejí a provoz je v místě omezený. V Praze zůstává uzavřená ulice na 50. Hasiči tam po požáru stále dokončují likvidační práce a pozor také na D5. Na 60. kilometru směrem na Prahu pobíhá po vozovce pes, proto v tomto úseku výrazně zpomalte. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Lake Malawi, talk to me. A tady je Evropa 2. No a my se podíváme na svatbu, protože prázdniny jsou ideální čas pro to se vzít. Jako takhle nezávidím těm, kteří měli svatbu tento víkend, protože to musela být doslova roztékající se svatba a zajímalo by mě, z čeho měli svatebčené dorty, protože to nemohlo vydržet. No ale v Americe se chystá velká svatba. Navíc se bude konat v Madison Square Garden, teda prý. Když se řekne Madison Square Garden, tak se většině lidí asi logicky vybaví basketbalový Knicks nebo hokejový Rangers nebo vyprodané koncerty. Jenomže tahle slavná hala není jenom pro sportovní jako účely. Tady se možná bude psát historie svateb. Podle amerických médií by si totiž příští týden v Madison Square Garden měli říct ano Taylor Swift a Travis Kelce. Doufám, že víte, kdo je Travis Kelce, že to není jenom ten kluk od Taylor, ale je to jedna z největších hvězd amerického fotbalu. Hráč Kansas City Chiefs, několikanásobný vítěz Super Bowlu. Podle mě to je ideální ženich. Slavný, bohatý a zvyklý na tlak. No, město každopádně už údajně řeší uzavírky silnic, stavbu zázemí i přístřešku pro stovky hostů. Takže než se New York zpamatuje z výhry Knicks, tak se bude zase slavit svatba. Mimochodem, nevím, jestli to víte, ale v tady té hale, v tady tom sportovním svatostánku se konala spousta významných událostí, třeba The Fight of the Century. V roce 71 se v Madison Square Garden utkali dva neporažení šampioni, Muhammad Ali a Joe Frazier, neboli Smoking Joe, třeba velká událost. A hlavně po 15 kolech byl poražen Muhammad Ali a byla to jeho první porážka v profesionální kariéře. Taky se tam konal demokratický národní sjezd v roce 76, kde byl nominován Jimmy Carter na prezidenta, taky John Lennon tam odehrál svůj poslední celovečerní koncert i další hvězdy. No. A pokud se svatba Taylor Swift opravdu uskuteční v Madison Square Garden, tak to bude jedna z nejvýraznějších svateb v historii haly, ale nebude první. Tam se už pár svateb konalo, třeba Sly Stone se tam v roce 74 oženil před 23 tisíci fanoušky po svém koncertě. A v roce 82 se tam najednou vzalo přes 2000 párů při hromadném obřadu organizovaném církví sjednocení. No tak tady bude jenom jeden obřad, ale zase tam bude určitě hodně hostů. No a můžeme jenom doufat, že se hosté nebudou muset platit občerstvení a pokud ano, takže nebude dražší než na zápase Knicks. A ne, já si myslím, že Taylor se o své hosty určitě postará, bude to skvělá svatba a my na Evropě 2 o ní určitě budeme informovat. Evropa 2, 80.

0: Meduza, Becky Hill a Good Boys na Evropě 2, maximum muziky, to nedělní, ale teď už jsou tady zprávy se Zuzkou.
1: Hezké odpoledne. Čeští záchranáři dorazili do Venezuely, v zasažené oblasti si budují operační základnu. Ze 70 členů výpravy jich ale 19 zůstalo z kapacitních důvodů na ostrově Curacao. Řeší dopravu za zbytkem výpravy. Na síti X o tom informovali hasiči. Český USAR tým přiletěl do Venezuely pomáhat s vyprošťovacími pracemi po silných zemětřeseních, která zemi zasáhla ve středu. Bílý dům ukázal podobu cestovního pasu, který bude vydán k letošnímu 250. výročí nezávislosti Spojených států. Hlavním grafickým prvkem omezené edice dokladů bude podobizna amerického prezidenta Donalda Trumpa. Samotný Trump si vydání pasu na své síti True Social pochvaloval. Na fotbalovém mistrovství světa dnes začne vyřazovací část. V úvodním duelu play-off na sebe narazí spolupořádající Kanada a Jihoafrická republika. Pro oba půjde o novou zkušenost. Kanada prošla ze skupiny poprvé při třetí účasti na šampionátu. Jihoafričané uspěli až na čtvrtý pokus. Utkání začne v Los Angeles v 21 hodin středoevropského času.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dejte pozor na D5 ve směru na Plzeň. Na 65. kilometru máme kus plechu v pravém jízdním pruhu. Na Česko-Lipsku pozor u Zákup, tady bouralo osobní vozidlo a komplikace jsou taky u obce Horní Bečva na Vsetínsku. I v tomto případě bouralo osobní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno nebo skoro jasno, na severozápadě Čech spíše oblačno, k večeru se objeví déšť, přehánky a dokonce i silné bouřky s prudkými nárazy větru či kroupami. Teploty nepřekračují 41 stupňů. Zítra pak bude skoro jasno až polojasno, postupně očekáváme oblačnost a na většině území přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 30 až 35 stupni, ovšem na Moravě a ve Slezsku se teplota může dostat až k 38 stupňům Celsia. Ode mě je to vše, vyladíte stále Evropu 2 a stále Katku Haškovou.
0: Věděli jste, že i české památky mají svoje recenze a ne všechny jsou dobré, tak na to se podíváme už za chvíli a taky si dáme třeba Maroon 5, Disturbed nebo One Republic.
2: Evropa 2.

0: Memi Web na Evropě 2. Posloucháte Maximum muziky s nedělním datem 28. června. No a já jsem vám slíbila, že se podíváme na nějaké památky. Já jsem totiž na Instagramu objevila profil Úžasná místa, který vytáhl ty nejabsurdnější jednohvězdičkové recenze českých památek a turistických cílů. Je to nádhera, jako pure gold. Třeba Lednický minaret, recenze moc vysoký. No, ano, já si myslím, že to je hlavní vlastnosti minaretu. Nebo Milešovka dostala jednu hvězdu za komentář, nenalezeno, extrémně špatně popsáno. Ta hora tam přitom pořád stojí, jenom se asi odmítla sama představit. Olomoucká katedrála, tak ta schytala kostel nuda, tečka. To je asi jako dát jednu hvězdičku akváriu, protože je tam moc ryb, nebo nevím. Dolský mlýn, tak ten dostal kritiku za hrozně moc schodů. Schody na výletě, kdo by to čekal, že? Mumlavský vodopád, nic krásného tam není. Vodopád se k tomu odmítl vyjádřit. Karlštejn dostal psí bouda, není o co stát. Já myslím, že Karel IV. By měl určitě radost. A moje nejoblíbenější je Hluboká. Příliš mnoho tmavého složitě vyřezávaného dřeva na stropech, stěnách, zrcadlech i obrazech. Všude. To už není recenze, to je normálně architektonický rozbor. No a bonus z Lednice, ano, zámek Lednice, strašné vedro. Jako, který jiný zámek by mohl dostat takovýhle hejt, jo. Prostě, ale navíc je to skvělá disciplína. Potrestat zámek za počasí. Tak, a máš to ty zámku, no. Takže, co si z toho vzít na závěr? Jestli nemáte svůj den, nebo takhle, až budete mít pocit, že se něco nepovedlo a váš život stojí za prd, tak si vzpomeňte, že i památky UNESCO můžou mít na Google jenom jednu hvězdičku. Takže v klidu, po naučení, nezavděčíte se všem, ani když jste Karlštejn. Tohle je Evropa 2.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
1: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Kruhy v obilí jsou mým způsobem, jak říct světu, že si kukuřice někdy potřebuje lehnout.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D8 na 41. kilometru ve směru na Prahu leží na vozovce sražená srna. V tomto úseku zpomalte a počítejte s omezením. Na D48 u Frýdku Místku se na 36. kilometru ve směru z Českého Těšína na Rybí tvoří kolony. Provoz tam brzdí porouchané auto. Zdržení čekejte také na D2 na 10. kilometru ve směru z Lanžhota na Brno stojí porouchaná dodávka a po vozovce se pohybují lidé. A provoz zpomaluje také na D1 u Studénky na 23. kilometru ve směru na Polsko komplikuje dopravu. Porouchané vozidlo, spousta porouchaných vozidel, vám žádné takové nepřeju, naopak jeďte opatrně a šťastnou cestu s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Na Evropě 2 doznívají poslední tóny Davida Rivera Empty House. Doufám, že jste taky ve svých house a nemáte hot houses. A taky by mě zajímalo, jestli se někdo z vás dneska díval na Velkou cenu Rakouska. Jestli mám tady mezi posluchači fanoušky Formule 1. Já se teda mezi ně neřadím, ale třeba moje sestra se švagrem, ty jsou velcí fanoušci, takže mám pro vás jeden tip až z Brna, jak byste si mohli užívat velké ceny jednotlivých zemí, prostě když se budete dívat na formuly. A je to jednoduché, protože vy, tady to, sedím na gauči a koukám se, jak někdo jezdí v kroužku, můžete povýšit na takový malý víkendový gastrorituál. Představte si, že si ke každé velké ceně připravíte jídlo, typické pro zemi, kde se zrovna závodí. Jo, dneska třeba se jelo Rakousko a mě takhle přímo do WhatsAppu přistál císařský trhanec Kaiserschmarrn, jo? A já říkám, jo, tak takhle si dokážu představit, dívat se na ty formulky se sladkou palačinkou natrhanou, s cukříčkem, s ovocíčkem, jo? To je úplně ideální, když se to třeba předstírat, že tomu rozumíte, jo? Že ta strategie těch pneumatik, jo? No ale vlastně ve skutečnosti čekáte, až přijde nášup. Ale hlavně se z toho dá udělat krásná celoroční hra. Velká Británie, fish and chips, Itálie, ježiši Kriste, tak tam se může jet libovolně dlouho, pizza, pasta, tiramisu, Japonsko, to máte sushi nebo ramen, teda takhle, já jsem si samozřejmě musela vyjet, to je hezký slovo v rámci této tematiky, kde všude se formule jezdí a jestli tam najdu i nějaké země, kde bych úplně nevěděla, co si třeba uvařit, takže tak mě třeba napadá Azerbajdžán, jo, Baku, schválně, tak třeba plov, pilaf nebo šašlik. V Singapuru tak k tomu by se hodilo nasi goreng nebo satay. Jo, tak Brazílie. Tak tam bych se naprosto vykašlala na jídlo a udělala normálně caipirinho pěkně z kašasy. Myslím, že to by ten závod rozhodně dopadl dobře. V Abu Zabí, tak tam byste mohli zkusit kebab nebo baklavu, ale když se tak dívám na ten seznam, tak dneska bych si dala asi... Jo, Maďarsko a gulášek. No i když od toho počasí, to spíš něco svěžího, něco takového lehkého, třeba obří burger v Las Vegas, to taky ne. No, myslím, že takhle. Myslím, že tady si nic lehkého nedám, ale tak na druhou stranu, velká cena už se dojela, takže co já vám budu povídat. Dejte si, na co máte chuť, ale hlavně dostatečně pijte a to platí pro jakoukoliv cenu, v jakékoliv zemi. No a krásný den, užívejte si neděli a doufám, že i to počasí zvládnete, ale s námi na Evropě 2, určitě. Evropa 2, 8.

0: Je 17 hodin a vyladíte vaši oblíbenou stanici Evropu 2 a právě ty taky oblíbenou zprávařku Zuzku Kozákovou.
1: Vítejte u zpráv. Jen den po návštěvě ministra kultury Oty Klempíře se na festivalu v Jihomoravské Strážnici na pódiu před návštěvníky objevil i ministr zahraničí Petr Macinka. Od publika se během projevu dočkalo obdobné reakce a lidé ho z pódia vypískali. Sám Macinka na sociálních sítích přiznal, že festival navštívil záměrně, aby si daný okamžik odžil. Česká delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře potvrdí, že bude postupně do roku 2035 vydávat na vojenské výdaje 3,5% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z mandátu pro členy delegace, který v pondělí schválila vláda a který se podařilo získat veřejnoprávní televizi. Tuzemští zástupci také mají na summitu zahraniční partnery ujišťovat, že náš stát bude už letos vydávat na přímé obranné výdaje 2% HDP. Policie v japonské prefektuře Osaka spustila virtuální policistku Eiko, která varuje před podvody, jejichž obětí se stává zejména starší generace. Jméno policistky je kombinací anglické zkratky AI pro umělou inteligenci a koncovky ko používané u ženských jmen. Tvůrci si od Eiko slibují, že s její pomocí zvýší povědomí o podvodech a praktikách podvodníků.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D10, a to ve směru z Prahy na Turnov. Máme tu odstavené vozidlo po nehodě na 49. kilometru. Rajhrad na Brněnsku hlásí komplikace v ulici Na aleji. Došlo tu k nehodě s účastí cyklisty.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno nebo skoro jasno, na severozápadě Čech oblačno, počítejte s přeháňkami či silnými bouřkami, teploty se drží do 41 stupňů. Zítra počítejte se skoro jasnou až polojasnou oblohou. Objeví se oblačnost postupně od západu, stejně tak i přeháňky nebo bouřky na většině území Česka. Naměříme na teploměrech od 30 do 35 stupňů, na Moravě a ve Slezsku pak očekáváme místy i 38 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, ladíte nedělní Evropu 2 a krátce po 17. pokračuje Katka Hašková.
0: Maximum muziky pokračuje, je pro vás připravená třeba Eva Farná nebo Shakira a Bele a taky víkendový šrapnel.
2: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Za chvíli vám tady pustím skladbu, která vlastně rozhodla o tom, že jedna z nejslavnějších rockových kapel světa bude pokračovat dál. Psá se rok 1980, kapela právě přišla o svého zpěváka a spousta fanoušků byla přesvědčená, že je konec. Jenomže přišel nový frontman. Byl chudák tak nervózní, že prý každý den čekal, kdy mu někdo řekne, promiň, spletl si z dveře. Když odjel s kapelou nahrávat na Bahamy, tak dostal jediný úkol, napsat text k nové skladbě. No a aby ukázal, že na to má, tak si sedl večer a text napsal během jediné noci. A byla to vůbec první píseň, kterou kdy pro kapelu napsal. No a z téhle skladby se pak stal první single kapely s novým zpěvákem. První jejich single, který prorazil do americké top 40. Už mi ty 40 taky lezou na mozek. A dodnes patří mezi nejhranější rockové písně všech dob. No a je tak populární, že na koncertech skoro nikdy nechybí. A ještě jedna zajímavost. Producentem byl legendární Robert John Matt Lynch, který později spolupracoval třeba se Shania Twain, Brianem Adamsem nebo skupinou Muse. Právě on pomohl vybrousit zvuk alba Back in Black, ze kterého se stalo jedno z nejprodávanějších alb hudební historie. Prodalo se ho přes 50 milionů kopií. Tak schválně, jestli tenhle riff poznáte během první vteřiny AC/DC a You Shook Me All Night Long už za chvíli na Evropě 2.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já jsem zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A dneska přijeď, hele.
2: Jo.
0: Nazdar.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
1: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady je Chuck Norris. Miss World pravidelně vyhrávám já, pokaždé v jiném převleku.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: V Brně si dejte pozor v Královo-Polském tunelu ve směru na Svitavy. Tunelem jde člověk, proto tam projíždějte velmi opatrně. Na D1 na 72. kilometru ve směru na Prahu počítejte se zdržením. Provoz tam komplikuje porouchané osobní auto. V Českém Těšíně spadl v ulici Hornická na silnici strom. Odklízecí práce stále pokračují a průjezd je komplikovanější. A u Starého Plzence se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda se vyšetřuje a doprava je v místě omezená. Tak ať už jedete takhle v neděli kamkoliv, hlavně opatrně a ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

přijď si na nás šáhnout. Na Beats for Love. Evropa 2 bude živě vysílat přímo z centra jednoho z největších českých festiáků. Užijte si v éteru Evropy 2 atmosféru Beats for Love. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě.

0: vysílání Evropy 2 i v neděli krátce před 18. hodinou. Pomalu se blíží můj konec tady a za chvíli se můžete těšit na Evropa 2 Music Chart s Bobem Švarcem. Ale ještě než se s vámi rozloučím, tak mám zásadní informaci. Dnes je den povědomí o pojištění. Myslím, že se jako hodí říct, že pokud plánujete nějakou dovolenou, tak byste na pojištění rozhodně neměli zapomínat. A taky chci říct, že je škoda, že dnes je 28. června a ne 29. června, protože kdyby bylo 29. června, tak by byl Mezinárodní den tropu. A já myslím, že nemůžete najít lepší den, kdyby se mohl slavit den tropu, než by byl dnešek. No. A ono to bude zítra. A to už někde budou bouřky. Ale to nevadí. Takový je prostě život a tohle je Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Kolikrát si děti koupou?
3: A myslíš za týden nebo za celý tábor?
4: Nový snímek s názvem Povečerce režiséra a scénáristy Dana Pánka se odehrává na táboře. Pánek tak využil svých zkušeností z letního tábora, kam jezdil jako dítě a pak už jako praktikant, vedoucí i hlavní vedoucí.
3: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
5: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
4: Děj se točí kolem vyhořelého manažera Kráti, který kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše, aby se místo něj ujal vedení schátralého letního dětského tábora. I hned po příjezdu se Kráťa dostane do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora v čele s Cyrilem, který si už léta na funkci šéfa brousí zuby.
6: Ty seš ten nejhorší hlavní vedoucí v historii hryzal!
4: A to zdaleka není jediná komplikace.
7: Bacha, kluci, je to hygiena!
4: Situace vygraduje s příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova letní láska z tábora. Kráťa tak čelí nejen problémům s rozpadajícím se objektem, ale i nečekaným citům vůči dávné známosti.
8: Jsem prostě mladý a blbej.
9: Byl zde byl.
4: Ve snímku Povečerce se objeví Vladimír Polívka, Eva Podzimková, Stanislav Majer, Václav Neužil nebo Ondřej Pavelka. Film Povečerce je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Ahoj! Taky se tak těšíte na dovolenou? Já mám jasno, dovolenou strávím na jihu. Jižní Čechy totiž nabízí historii, zábavu, relax, adrenalin, čistou přírodu a hlavně nezapomenutelné zážitky. Tak už balíte? Potkáme se v jižních Čechách. Vše na jižníčechy.cz.
13: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
14: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
13: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
15: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.

0: Maximum muziky Evropy 2 jede na plné obrátky a zprávy v 18 hodin jsou právě tady.
1: Dobrý podvečer. Česká armáda chce do roku 2028 pořídit zhruba 3000 dronů za 1,9 miliardy korun. Uvedl to ministr obrany Jaromír Zuna. Rezort obrany zároveň připravuje novou koncepci využití těchto strojů. Výcvik armádních operátorů se má nově odehrávat i v Písku, kde se otevřelo první certifikované výcvikové středisko NATO pro vojenské drony na světě. S netradičním řešením při úpravě osobního auta přišli pražští záchranáři. 5 nových vozů určených pro lékaře vyrážejících do terénu má klimatizaci na střeše. Díky této úpravě se podařilo zvětšit prostor v interiéru pro posádku, ale i vybavení. Vozidla mají sloužit k lékařským posádkám při výjezdech k nejzávažnějším případům v Praze, kterých každoročně bývá více než 10 tisíc. Thajský král s manželkou dnes zahajují pětidenní státní návštěvu Francie. Jde o první cestu thajského monarchy do Francie od roku 1960. Cesta probíhá na pozvání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a připomíná sté 70. výročí diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na bourané vozidlo na D5, a to ve směru na Prahu na 127. kilometru. Na D1 jsou pak komplikace ve směru na Prahu na 232. kilometru. Je tu odstavený vůz a pokud se podíváme na dálnici D11, tak sraženou zvěř na trase Praha Jaroměř Sever máme na 41. a 5. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno nebo skoro jasno, místy oblačno, může pršet, mohou se objevovat i silné bouřky, teploty nepřekračují 41 stupňů. Zítra pak bude skoro jasno až polojasno, během dne přijde oblačnost a k tomu se v průběhu dne taktéž na většině území přidá déšť, přehánky nebo bouřky. Očekáváme teploty mezi 30 až 35 stupni, na Moravě a ve Slezsku se teplota může dostat až k 38 stupňům Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy, vy jste s Evropou 2 a na svém stavu. Startuje Music Chart s Bobem Švarcem.
2: Evropa 2 Music Chart.
3: Poslední předprázdninová hitparáda na Evropě 2 je tady. A jestli to vypadá, že z toho teď dělám trošku větší událost, než to je, tak možná trošku jo, ale na druhou stranu s létem, s prázdninami přece jenom trošku upravujeme režim. A to tak, že například příští týden hitparáda vůbec nebude. Nicméně není důvod ke smutku. Jednak i to, co jí nahradí, tak bude stát za to, protože pro vás chystáme vysílání z největšího festivalu v Česku a jedno z největších festivalů v Evropě. Z Beat for Love naživo z Ostravy, budeme tam mít mobilní studio, takže u všeho budete okamžitě přítomni. No a navíc, když jeden týden vysílání Chart vlastně vynecháme, tak o to aspoň bude víc času na hlasování. To znamená, že vlastně od toho spuštění hlasování, které jako vždycky proběhne ve čtvrtek ve 20 hodin po skončení premiéry, ve čtvrtek 25. června po 20 hodin, tak se bude moct hlasovat o týden déle, to znamená ne do následujícího úterý, ale až do úterý ještě toho dalšího, to znamená úterý 7. července do 12 hodin. Je to možná trošku komplikovanější, ale vlastně ani ne, když tak podrobnosti jsou u nás na webu europa2.cz, tam se i hlasuje. No a tak budeme moc rádi, když právě i vy svůj hlas dáte do nejprestižnější české hitparády v naší Music Chart. No a ještě jedna teda prázdninová změna, že se tady budeme trošku s kolegy střídat, respektive oni se tady budou trošku střídat za mě, takže tady postupně jich uslyšíte hned několik. Myslím, že speciálně třeba kolega Petr Hříbal vždycky říkal, jak by si chtěl moderování hitparády vyzkoušet, tak dostane příležitost se tady realizovat. A já se vlastně úplně plnohodnotně vrátím až v září, čili aspoň o to víc si to pojďme společně dneska užít, to dnešní vydání. Já jsem Bob Švarc, tohle je 25. letošní Music Chart a i ta začne standardně, jak jsme zvyklí. Za chvilinku uslyšíte už první soutěžní novinku spolu dohromady Bebe Rexha a David Guetta. Tak začínáme!

Tohle v hitparádě Music Chart na Evropě 2 byl Future Hit, to znamená novinka mimo soutěž, pro kterou se nedalo hlasovat. Dneska situace už je diametrálně odlišná, protože tohle byla soutěžní novinka číslo 1, takže hlasy už jsou potřeba, aby tahle ta písnička se ozvala z našeho éteru i za týden v hitparádě. Písnička od zpěvačky a skladatelky, sice americké, ale evropského původu, je to samozřejmě Bebe Rexha, a ta vydala teď vlastně v polovině června, tak nové album, čtvrté studiové album s názvem Dirty Blonde, obsahuje 14 tracků, a to včetně hitu New Religion, na který si možná vzpomenete, je to právě Bebe Rexha dohromady s kapelou Faithless. Nicméně my už jsme dál, takže tohle byla dance popová novinka s názvem Sad Girls, což vlastně je taková trošku zvláštnost, že deska vyšla vlastně před pár dny a přitom už z těch 14 skladeb známe dvě, ale takhle to bývá, že jedna, dvě, tři, tak vycházejí ještě před vydáním samotného alba, aby fanoušci se mohli připravit, aby věděli, co od desky očekávat, takže já myslím, že už taky tušíme. No a tohle byla spolupráce, když předtím Bebe Rexha a Faithless, tak teď Bebe Rexha a David Guetta, to znamená opravdu fantastická kooperace, protože dát se dohromady s takhle světově uznávaným DJem, jako je David Guetta, tak to samozřejmě to věští úspěch, a to i v hitparádách. Takže spojení opravdu těžkých vah, které předpokládám, že bude úspěšné i u nás, ale jak se říká, v Music Chart není nikdo prorokem, takže i novince číslo 1 je potřeba dát hlasy. Stejně jako novince číslo 2, ta nás čeká teď, a tady ta jména možná jsou o něco méně známá, to určitě, a taky jsou možná trošku obtížněji vyslovitelná. Tak pojďme to zkusit. Eivner a Ultranate, novinka číslo 2.

Hitparáda Music Chart na Evropě 2 už známe i druhou soutěžní novinku, respektive známe. Slyšeli jsme ji, teď ji poznáme, protože vám o ní řeknu pár slov a už jsem to odstartoval tím, že jsem řekl jména a myslím, že všem došlo, že Avner i Ultranaté nebudou jména, co ti umělci mají ve svých rodných listech, ale že se jedná právě o umělecká jména, umělecké pseudonymy. Tak Avner je v podstatě legenda, a to už nejenom francouzské, ale mezinárodní elektronické scény, vlastním jménem Tristan Kasara, DJ, producent, který se říká právě Avner a vrací se s tímhle singlem, který se jmenuje Starlight. A ten hlas, který jsme slyšeli, tak zase pro změnu propůjčila americká zpěvačka Ultranaté. A díky tomuhle spojení vzniknul tenhle prosluněný, energický a chytlavý single, který je jako stvořený pro letní taneční parkety a letní taneční party. Čili jestli už v tomhletom právě jedete, jestli už vám to léto a prázdniny začaly, tak víte, o čem mluvím. Jestli ne, tak právě tímhle se můžete hezky naladit. Stejně jako podle mě celou naší top 20, do které teď vstupujeme. A musím teda říct, jak tady jakože optimismus a léto, sluníčko, tak přece jenom začínáme pádem týdne, tak to máme hodně rychle. John Summit a Lavinia tak spadli přesně o 10 míst. Minule byli 10, dnes na 20. místě. Evropa 2 Music Chart.

0: Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2. Možná teď pro někoho z vás dozněly nové tóny, tak je to proto, že to byla i novinka z minulého vydání. Ale pojďme to vzít od toho 20. místa, kterým jsme žebříček jako vždycky otevřeli. John Summit a Lavinia právě na 20. s tím, že je to pát týdne, před týdnem byly 10. dnes 20. a tohle na místě 19. byla Maela s novinkou právě z minulého vydání Hitparády na Evropě 2. No a za chvilinku budeme teda pokračovat místem 18. na něm Nessa Barrett. Po kratičké pauzičce se jí dočkáme. Stejně jako se dočkáme nejenom celého žebříčku, ale taky toho, co zase jsem kde našel, tak jednak probereme festival, který myslím, že bude velmi originální a který by neměl ujít naší pozornosti. A taky jeden úspěch českého muzikanta, který mám pocit, že se až tolik neakcentuje, ten jeho úspěch, tak na něj s velkou radostí poukážu. Čili na tohle všechno a mnoho dalšího si počkejte, za chvíli pokračujeme.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
10: Každý den, takže i dnes, sypeme na Evropa2.cz nálož toho nejlepšího z éteru Evropy 2.
11: Hele, milej divo, na tím chodí 14 dní a už je to její barán, hele.
10: Užívej si svý oblíbence zas a znova.
12: Tram, ta-da-da, tram, ta-da-da.
10: To nejlepší z éteru Evropy 2.
13: To si vám doběhli, Alíku, viď?
10: Denně čerstvé v sekci pořady a záznamy na Evropa2.cz.
14: To, co najdeš na Instagramu Evropy 2, nikde jinde neuvidíš. E2.cz, nejnabušenější instáč českýho éteru. Exkluzivní fotky a videa ze zákulisí vysílání Evropy 2. Unikátní příspěvky ze života moderátorů. Drby, forky, novinky a to nejlepší z našeho éteru. Čtvrt milionu z vás ví, o čem je řeč. Vy ostatní se přidejte, ať to víte taky. E2.cz, držíme ti flek i na Instagramu.
15: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
10: Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.

Za chvíli 17. místo v hitparádě Music Chart na Evropě 2 Avalon Rockstone, pak taky Kygo, Khalid a Griffin, místo 16. A teď festival. Festival velmi specifický a velmi originální, přichází s ním zpěvačka Olivia Rodrigo, která teda oznámila akci s názvem Daisy Chain Fields a ta výjimečnost té akce spočívá v tom, že na ní vystoupí výhradně ženské umělkyně a kapely s ženskými frontmankami. Olivia Rodrigo oznámila vznik vlastního hudebního festivalu, který se uskuteční 29. srpna v Great Parku v kalifornském městě Irvine. Festival podle ní vznikl z dlouholetého snu vytvořit prostor, který bude podporovat ženy v hudbě a nabídne pozitivní komunitní atmosféru. Inspirací pro festival se stal jiný festival z 90. let s názvem Lilith Fair, který sdružoval výhradně ženské hudební hvězdy, a Olivia Rodrigo uvedla, že chce propojit energii květinových dětí s estetikou hnutí Riot Girl. Na festivalu pak vystoupí kromě samotné Olivie Rodrigo z těch u nás známějších například Doechii, Cat's Eye, Garbage, Bikini Kill a další. Organizátoři zároveň naznačili účast několika dalších speciálních hostů. Podle zpěvačky žádná z vystupujících umělkyň za své účinkování nebude brát honorář. Výtěžek z prodeje vstupenek poputuje neziskovým organizacím zaměřeným na podporu žen a dívek. Olivia Rodrigo uvedla, že v dnešní době považuje podobný projekt téměř za své poslání. Podle ní mladé ženy potřebují pozitivní vzory a komunitu, která podporuje spolupráci a vzájemnou podporu. Tak zajímavý počin, který ovšem samozřejmě přináší otázku, jestli tahle akce není ve všech ohledech takzvaně women for women, jako jestli tam chlapi vůbec můžou aspoň do publika. A to teda předpokládám, že ano, že můžou. A já bych se vlastně vůbec nedivil, kdyby tam těch mužských fanoušků bylo hodně, možná klidně víc než polovina, protože prostě ženské vystupující, ženské interpretky, ženské umělkyně, to si myslím, že by chlapi mohlo bavit. Čili teda snad pod vlivem ženských vystupujících nebudou si pánové brát příklad z jiných koncertů, kde jsou spíš holky a nebude tam taky hromadně na pódium létat spodní prádlo. O trenky, myslím, na pódiu nikdo nestojí.

0: Evropa 2.
1: Hitparáda Music Chart na Evropě 2 pokračuje, teď už 15. místem, takže taky kapelou Chinasky. Za chvilinku i místo 14. na něm Afrojack, Sia a David Guetta. Nicméně ještě to proložíme prvním dnešním future hitem, neboli novinkou mimo soutěž.

Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2. Už jsem prozradil, že na 14. místě nás čekají Afrojack, Sia a David Guetta. Tak pojďme se už taky těšit na místo 13. Na něm Ariana Grande s novinkou z minulého vydání. A když jsme u těch novinek, tak rovnou jednu novinku teď taky nabídnu. Je to zatím novinka mimo soutěž. Až za 14 dní, nikoli za týden, protože za týden se Hitparáda vysílat nebude, ale za 14 dní, tak už to, co teď si dáme jenom jako ukázku, tak hlasy potřebovat bude. A já tady říkám, to bude potřebovat hlasy, ale je to ten Beres, pěvák, který samozřejmě už je známý i u nás, má za sebou velký úspěch megahitu How Beautiful This Life Is, který se stal dokonce oficiální písní největší charitativní akce v historii Belgie. Má nové album, v květnu vyšlo a právě s tímhle albem tak přijede zpěvák Bere i do České republiky. V Praze v jednom klubu vystoupí na podzim 19. října úplně přesně. No a z tohohle nového alba, tak my jsme vybrali skladbu Yesterday, Today, Tomorrow jako ukázku tohohle jeho nového projektu, který je prý odvážný, plný komplexních emocí. Tak snad teď ve vás vyvolá emoce první dnešní Future Hit. Evropa

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a tohle byla novinka z minula od Ariany Grande na 13. místě, před místem 12., kde jsou Timmy Trumpet a Oaks, a taky před mojí zmínkou o jednom velkém úspěchu jednoho domácího umělce, domácího muzikanta, Izomandias, tak má novinku, které si teda nejsem úplně jistý výslovností vlastně vůbec, možná to je nějaký vtípek, který jsem nepobral, tak prostě přečtu, jak vidím, Exit u palice, se to možná jmenuje, nezdá se mi to, ale ono je to ve výsledku jedno, nejde nám o název, ale spíš o to, kam se tohle album probojovalo, tak poslouchejte dobře, dostalo se mezi 10 nejposlouchanějších alb světa na Spotify, slyšíte dobře, v žebříčku za období od 19. do 21. června, tak Izomandias obsadil 9. příčku na světě. Spotify do zmíněného žebříčku zařazuje alba, která měla během prvních dní od vydání největší počet přehrání napříč celou planetou. Izomandias vydal desku minulý čtvrtek, obsahuje 17 tracků, a to včetně spoluprací s těmi teď asi nejvýraznějšími interprety na domácí scéně, takže jenom namátkou Hector, Sararika, Sniktendo, Kellyn, Victor Sheen. Na streamech dominují songy Milujou mě nenávidět a Podívej mama, které za 6 dní překročily hranici 900 000 přehrání. Takže slušný. No a taky je na tom krásně teda vidět, že prostě všechny tyhle výdobytky moderní, jako jsou sociální sítě nebo streamovací služby, ač na ně spousta lidí nadává, tak je prostě evidentní, že svoje klady to přináší, že prostě ta cesta, a to třeba i do světové hudební ligy, je, a teď nechci říct jednodušší, to určitě ne, ale je zkrátka reálnější a to je super. Evropa 2 Music Chart.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Evropa 2, Music Chart.
1: Jaká byla první polovina letošní 25. a taky celkově 688. hitparády Music Chart na Evropě 2? To povím teď vám, kteří jste nově příchozí, teď jste si nás třeba pustili, teď jste si nás naladili, ale povím to i vám, co možná posloucháte od začátku, od 18. hodiny, protože myslím si, že nikdo, ani ti největší srdcaři si nemůžou pamatovat úplně všechno, jak to šlo po sobě. Tak právě proto teď rekapitulace v polovině 20. místo John Summit a Lavinia, kam spadli z minulého 10., takže je to pát týdne. Myla potom na místě 19. s novinkou z minula, na 18. místě Nessa Barrett, na 17. Avalon Roxton, místo 16. obsadili Kygo, Khalid a Griffin, Chinasky na místě 15., na 14. Afrojack, Sia a David Guetta. Další novinka, tentokrát od Ariany Grande na místě 13., na pozici 12. Timmy Trumpet a Oaks, a místo 11. byli Ale Farben a René Miller a bylo to i jejich loučení po 7 týdnech. No a jak to tak bývá, když takhle někdo po 7 týdnech končí, tak máme ho čím nahradit. Máme tady novinky. Dnešní novinka číslo 1 Bibi Rexa a David Guetta, novinka číslo 2 Avner a Ultranate, a ještě dvě novinky soutěžní zbývají a přesně teď nastal jejich čas. Novinka číslo 3 je připravena a s ní Šebuzí.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a já už jsem tady několikrát přiznal, že jsem trošku systematik, takže mě to těší, že dnešní první hodina hitparády začala novinkou, která před týdnem byla future hitem a stejně tak to platí i v hodině druhé. I tahle ta novinka číslo 3, kterou teď jsme slyšeli, tak před týdnem to byl future hit, se kterým je tady Collins Obina Chibuze, kterého ovšem známe jako Shebuzeeho. Tohle teď 31-letého muzikanta, je to americký hudebník, zpěvák, skladatel a producent. Pozornost tak si získal svou písní z roku 2018, protože ta se stala součástí soundtracku k filmu Spider-Man. No a definitivně prorazil a už ho asi zachytil každý v roce 2024, protože tehdy spolupracoval s Beyoncé na dvou skladbách z jejího 8. alba Cowboy Carter a taky ve stejném roce vydal country single vlastní Bar Song Tipsy, na ten si určitě vzpomenete, ten se dokonce umístil na vrcholu žebříčku singlové hitparády Billboard Hot 100. No a vydává pomalu už nové album, čtvrtá studiová deska by měla být na konci července a zní právě jako taková ochutnávka, tak je tahle ta novinka s názvem Born to Die. Takže novinka číslo 3 za námi a před námi už novinka poslední, čtvrtá a s ní jsou tady Krištof a Dominik Aladža.

Hitparáda Music Chart na Evropě 2 už zná všechny dnešní soutěžní novinky a na první dobrou bych možná řekl, že tohle teď bylo nezvyklé spojení kapela Krištof a influencerka a taky zpěvačka Dominik Aladža, ale když si člověk uvědomí, že třeba frontman kapely Krištof Richard Krajčo je velmi aktivní na sociálních sítích, včetně TikToku, tak to vlastně docela smysl dává. Takže Krištof vydávají nový single s názvem Půlnoční hřích a na něm právě spolupracovali s influencerkou a zpěvačkou a taky čerstvou vítězkou jedné ze soutěží Miss, co se v České republice konají. To se přiznám, že už jsem trošku ztratil přehled, kolik jich je, ale vyhrát Miss se vždycky počítá, tak Dominik Aladža právě je v tomto úspěšná. No a co o písni říkají jednotliví interpreti? Richard Krajčo například, že Půlnoční hřích je single o touze, která nevždy musí být naplněná, je o snech, které přicházejí těsně kolem půlnoci v okamžiku, kdy to staré ještě neodešlo a to nové se teprve rodí, o skryté vášni a emocích, které zůstávají pod povrchem. A slečna Dominik, Richard mě oslovil s tím, že připravuje nové album a že by si dokázal představit, že bych byla součástí jedné z písní. Okamžitě jsem řekla ano. Byl to jeden z těch momentů, kdy si uvědomíte, že se vám plní sny, které jste si jako dítě ani netroufli vyslovit nahlas, říká influencerka a zpěvačka. Tak k tomu se dá jenom poblahopřát ke splnění snů a snad ten sen bude pokračovat i v realitě. Novinka číslo 4. A když jsme teda u těch novinek, tak pojďme i ten žebříček na 10. místě s jednou z novinek z minulého týdne otevřít. Tady je Michal Šulc.

0: Co bylo a co bude, to je teď můj úkol vám říct v hitparádě Music Chart na Evropě 2 v tenhle okamžik. Takže Michal Schulte, už jsem říkal, že s novinkou z minulého vydání je dnes na 10. místě a tohle teď na 9. byl tedy Swims a tady je potřeba to doprovodit i gratulací, blahopřáním, protože před týdnem tedy Swims 17., dnes 9. a je to šplh týdne. Nicméně my už se musíme podívat kupředu a tam já vidím Damiano Davida na místě 8., takže za chvilinku po kratičké pauze. No a taky už tady vidím, jaký rok nás čeká v hudební zpátečce, tak se těšte na červen roku 2024. Za chvilinku ho probereme detailně.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2 se už za chvilinku můžeme těšit na Charlotte Gott na 7. místě. Teď ale ještě předtím hudební zpátečka. Rok 2024, červen toho roku, řekl bych přímo závěr června 2024. No a když teď celá planeta žije mistrovstvím světa ve fotbale, tak si pojďme připomenout z té doby hymnu mistrovství Evropy ve fotbale v podání Meduzy, One Republic a Leony.

0: Hit parádě Music Chart na Evropě 2 jsme mezi 6. a 5. místem. Na 6. Rasmus a Nico Wilhelm, už jsme je slyšeli. Naopak se můžeme na tom 5. za chvilinku těšit na Car Sleepers a Geralda Clarka, ale ten prostor mezi tak využijeme pro druhý dnešní Future Hit. A když už tady Anika Iris dneska jednou byla s hudební zpátečkou, tak pojďme si dát i její úplně novou věc, téhleté slovenské zpěvačky, která vydává nový single Morning Blues a v němž kombinuje chytlavý pop s hlubokou sondou do mysli chronického přemýšlivce. Skladba nabízí osvobozující nadhled nad vlastními úzkostmi a připomíná, že realita je často přívětivější než naše vnitřní scénáře. Tak v tom našem scénáři je Anika Iris s druhým dnešním Future Hitem.
1: Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

Stupně vítězů v dnešní hitparádě Music Chart na Evropě 2 těsně utekly se stavy Silver Spoons a Aiko, teď jsme je slyšeli na čtvrtém místě. No a než se teda na ty medailové pozice vrhneme, tak ještě pohled do zahraničí, dneska do Británie, do britské hitparády British Big Top 40, tady s novinkou na druhé pozici, tak je především francouzský DJ a producent, který se říká Užel, ale nejenom on, je to taková větší spolupráce, větší kolaborace a možná si vzpomenete, že v rámci dnešní soutěžní novinky číslo 2 jste slyšeli zvláštní jméno Ultranaté, jméno americké zpěvačky, tak dneska, jak se nám ta jména docela opakují, tak Ultranaté ještě jednou, teď právě s Uželem dohromady jako ukázka zvenku.

Hned dvěma způsoby se dá statisticky podívat na dnešní vydání hitparády Music Chart na Evropě 2. Je 25. letošní a taky 688. celkově. Nicméně každopádně je teď ve svém finále, už si dáme jenom kompletní rekapitulaci, včetně těch, které jsme ani neslyšeli, a pak první místo. Tak pojďme začít těmi, co nás od minule opustili. Je potřeba podotknout, že všechny skladby po maximálních 7 týdnech od UDG, One Republic, Two Colors a Giant Rooks, takže vlastně tak hezky umetli cestičku všem minulým novinkám, které naprosto bezpracně, bez potřeby hlasů se dostaly do toho žebříčku dnešního. Což teda se nedá říct, že by takhle snadnou cestu měly dnešní novinky, protože z toho dnešního žebříčku, z dnešní top 20 vypadne po 7 týdnech jenom jedna skladba. Takže tady nastane trochu boj mezi novinkou číslo 1 v podání dvojice Bibi Rexa a David Guetta, novinkou číslo 2, to jsou Avner a Ultra Naté, novinka číslo 3 je Šebuzí a novinka číslo 4 Krištof a Dominik Aláďa. No a pojďme se teda na tu top 20 podívat, jak po dnešku vypadá. 20. místo obsadili John Summit a Lavinia z minulého 10. spadli právě na 20., takže je to 5 týdne. Místo 19. potom novinka od Miley, novinka z minulého vydání. Na 18. pozici Nessa Barrett, Avalon Rockstone, místo 17. Kygo, Khalid Griffin, to už je 16. Na 15. pozici Chinasky, na 14. Afrojack, Sia a David Guetta. Ariana Grande taky s novinkou na místě 13. Timmy Trumpet, Oaks, pozice 12. Jediné loučení automaticky po 7 týdnech na místě 11. ale Farben René Miller. Další úspěšná novinka Michael Schulte na místě 10. Šplhounem týdne je tedy Swims, poskočil ze 17. na 9. místo. 8. Damiano David, na 7. příčce Charlotte Gott. 6. místo Rasmus a Nico Wilhelm, na 5. Car Sleepers a Gerald Clark. Silver Spoons a Aiko, to už je místo 4. Na místě 3. Dara. Místo 2. obsadili Madonna a Sabrina Carpenter, minule vyhráli. No a první je právě novinka z minula v podání dvojice Antonín Herbeck a Brandon. Yes. Takže novinka z minulého vydání, která vlastně ani nepotřebovala hlasy, protože automaticky měla postup jistý, tak nakonec těch hlasů dostala tolik, že to stačilo na první místo. Takže velké blahopřání samozřejmě dvojici, kterou za chvilinku uslyšíme. Velké poděkování vám, co jste dneska poslouchali, co hlasujete. No a pochopitelně výzva pro vás všechny, abyste hlasovali a poslouchali i během léta. Evropa2.cz, tam se hlasuje, a to, že já tady teďka nějakou dobu nebudu, tak vůbec neznamená, že byste neměli být věrni nejprestižnější české hudební přehlídce. Tak se budu zase brzo těšit. Pa, pa, ahoj. Evropa 2 Music.

0: Je tu nedělní brzda Evropa 2, poslední předprázdninová neděle.
1: Juchu!
0: A tu jsou prázdniny. Týká se vás to nějak prázdniny, hoši?
2: Jenom pro mě to znamená víc práce, na což už jsem za léta zvyklý, takže to je dobře vlastně.
0: A na ty vlastně kluci mají prázdniny, ale tvoje děti ještě nemají prázdniny.
1: Ne, ty mají celý vlastně život.
2: Moje děti vypadá, že budou mít prázdniny celý život.
1: To by bylo krásný, chtěli byste mít prázdniny celý život.
0: Já nevím, taky člověče. Já je občas mám, já někdy třeba 14 dní mám prázdniny a stačí mi to.
2: Ono se
0: to pak zase 14 dní makám, takže...
1: Ta práce potom chybí, co?
0: No chybí. Já nesnáším prázdniny.
1: Teďko nastávají teda dva nejhorší měsíce v roce pro tebe.
0: No.
1: Tak děkuju za rozhovor. I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole, and it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Opa dvě, nedělní brzda. Já jsem si ještě vzpomněl na minulý víkend, kdy jsem byl ve Frýdku Místku na FM City Festu. A byla tam taková zajímavá věc. Asi znáte určitě Reného Danga.
1: Ano.
0: On tam vystupoval.
2: Spíš ne.
0: A to nevadí.
2: Já jenom to určitě mě tam jako zaujalo.
0: Jo. On má kořeny ve Vietnamu. Jeho bubeník má kořeny v Kanadě. A kytarista, ten je z vesnice.
2: To má kořena.
0: Tak. A ten bubeník, strašný sympatiák, takový vysoký, s knírem. A říká...
1: Tvůj typ, prostě.
0: No, a říká, že to má nějakou písničku, kde nebubnuje. Kde se jede jako bez bubnů. A připravil si tam normálně třeba 6 balíčků Pokémonů, který ono rozbaluje, aby něco jako dělal, když je ta písnička, a není potřeba jako za bicích,
1: jasně,
0: tak si rozbalujeme moje kartičky s Pokémonem.
1: Kolik mu je?
0: No, tak 35 bych ty povedal.
2: On to jako sbírá, jo? Nebo...
0: No jasně. Tak pozor, jako spoustu lidí má teďkon investiční, Separ má, snad teď jsem někde, on to říkal v rozhovoru, 200 tisíc dolarů, euro, pardon, s Pokémonech. No. Na to kolik máš ty Pokémonů?
2: Na to nemám, já nemám ani na Pikachu, já nemám ani na jednoho. Já prostě, jestli to si jakovýhle prachy, tak...
1: Tak to jdi do Pikachu.

0: Ladíte Evropu 2, nedělní brzda, Nasty Arne Vojtáno. Řidič ve Francii používal při průjezdu mýtných bran metodu vláčku. Já bych nevěděl, co je to metoda vláček, kdybych neměl za kamaráda Nastyho.
1: Jo, ano.
0: Který mě to učil, ale já jsem na to neměl koule, opravdu to nikdy zkusit.
2: Výjezd z parkoviště,
0: přilepíš se, napovíme, protože už je to za pokuty, takže vlastně to můžem šířit.
3: Hlavně už taky dělají dvě ty závody za sebou.
0: Tak to dělají pro vláček. Aha. Mm-hmm. No takže se přilepí, že jo, na toho před tebou a projedeš tuto. Tak on to takhle udělal a má to za 227 tisíc korun, no.
2: Oh.
0: Tady ty průjezdy.
3: To je drahý vlak.
2: Drahý vláček.
3: No, tak co z toho plyne?
0: No nedělej to, no.
2: Nejezdi vlakem.
0: A ty to ještě přiznej se, někde zkusíš.
3: Hele, je to taková...
2: Challenge.
0: Kratochvíle.
3: Třeba na letišti to nejde.
0: Zkoušel jsem.
3: Tam už je dvoufás v podstatě, tak se zaseklej.
0: Jasně. Ale... Máš nějakou novou metodu na ty dvě závory, by se poradili do Francie?
3: Přesednu si do toho auta, co zaplatilo.

0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejů.
1: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
1: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
3: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
1: Vždycky to byla moje show.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

0: Nedělní brzda Evropa 2, Nasty Arny Vojtáno a jsou tady naše fake news.
1: Takže jako první...
0: Arny. Andrej Babiš byl zatčen přímo v centru Prahy, kde si zrovna dával své oblíbené laté mafiáto.
2: No konečně. Takže ho nakonec uvařej na laté.
1: Počkej, tak já proložím, jenom navážu v podstatě. Pan majitel fotbalové Slávie Pavel Tykač si postěžoval, že mu pošta plete příjmení. Prý mu došel dopis se jménem Zatykač.
2: Moderátor OKTAGONu Ondřej Novotný je v nemocnici. Prý vyjel na procházku a Jiří si to nenechal líbit.

0: Nedělní brzda Evropa 2. A chci jenom říct jediné, že dvou mužům se chýlí ke konci jejich challenge. Určitě jste si toho všimli, že myslím, že je to na Times Square přímo, je udělaná prosklená bouda a dva týpci dostanou po 50 000 dolarech za to, že uvidí všechny zápasy v rámci mistrovství světa ve fotbale. Takže ty se můžeš přijít na ně podívat, jak takový prosklený budce, je to takový půlkonťák, jak čuměj na televizi a oni za to dostanou každý 50 000 dolarů.
1: Hned mě napadají praktické věci, jak na záchod.
0: No, tam bude asi zřejmě něco za rohem.
1: Jasně.
0: To bude to vyřešený. Dál.
1: Potom mě zajímá, jako jídlo to tam jim nějak nosej.
0: Asi taky. Je to 104 zápasů, jenom aby si věděl.
1: A jsou tam jenom na zápasy, nebo jsou tam celou dobu?
0: Já si myslím, že komplet to jede.
2: A to je měsíc, nebo jak dlouho to trvá třeba?
0: No.
2: Možná víc.
0: Možná. To bude víc asi, člověče.
2: No, tak kolik že dostanou? 50 000 dolarů, jo?
0: No, to je milion mega.
1: Tak si představ, že by museli koukat na, a že by hrála jenom Česká republika.
2: Že by museli koukat na naše.
1: No, celou dobu. To by bylo za víc.
2: Tamo to jsou jediný zápasy, který jim odpustili.
1: Ne, to by bylo moc tvrdý.

0: Nedělní brzda Evropa 2. Mám tady takovou starší zprávu z netu. Znáte to, ne? Zprávy
1: známe.
0: Z netu.
1: Ano, znám net.
0: Tahle se mi líbila. Jeden bezdomovec v Plzni se šel ohřát do odstaveného autobusu. Ale našel tam klíčky k zapalování. Tak to nakopnul a vyjel s ním z města. Zbořil pár aut, až to poslal do příkopu. Vyprostili ho hasiči, ho musel, nemohl se z toho dostat. Ale to mě baví, to se mi líbí, když se ohřát do busu, ne? A tak pak jsou tam klíčky, vezdíš. Tak co už, tak jedeš.
1: No, byla zima, jo. To mě na tom překvapuje.
0: No, píšou, že se šel ohřát, no. Třeba bylo horko a...
1: Bezdomovce nevíš, v jakým byl stavu. No, takže páně, mě na tom jako udivuje to, že my tady celkem pravidelně mluvíme o školácích, který ukradnou autobus, to už tady tohle téma tady bylo. A nenabourali. A tady no. Bezdomovec, podívej.
0: No, no, tak třeba měl upyto, viď?
1: Jo, ještě navíc.
0: Asi jel z vozovky, on byl vlastně světej de facto.
2: Ještě ke všemu.

0: Nedělní brzda na Evropě 2, Arnina Stivojtáno a je tady Samofor. Na téma přehazovačka. Mm-hmm. Takhle těžký téma nám zadal Vojtáno a my jsme museli vymyslet vtip. Třeba to pro vás nebylo těžký, pro mě docela jo.
1: Já jsem potrestal sám sebe, hele, sleduji jo. Pán si koupí nový kolo a jede na projížďku a jede kolem krásný ženský a to kolo najednou říká, a ta je dobrá, zkusí. To se mi snad zdá, jako jede dál, že jo, a zase další nějaká pěkná holka a to kolo zase. Třeba tu by si měl zkusit, hele, ta po tobě kouká normálně, mi se to zdá. A ten pán neví, co se děje, že jo, tak vezme to kolo zpátky do servisu a říká, hele, já když jedu kolem krásný ženský, tak to kolo na mě začíná mluvit a říká mi, jako tady zbalí a tohle. A říká, počkejte, já se na to podívám. Jo, vy nemáte přehazovačku, vy máte dohazovačku.
0: No, já jsem se trochu ztratil už po 6
2: minutách. Já jsem to chytnul. Dobrý. Týpek kouká na inzerci, co se kde prodává a Rytmus tam píše, že potřebuje přehazovačku. Říká, Patrik Vrbovský, že by potřeboval přehazovačku. Tak tam zavolá a říká, tak pane Vrbovský, tady píšete, že potřebujete přehazovačku. Jakou přesně? On říká, no já si jenom potřebuji přehodit řetězy.
0: Tak, Rytmus by potřeboval pořádnou přehazovačku, pojďme si říct. Ty, teď mě napad ještě jeden, takže mám vlastně dva. Počkej, teď mě napad takovej, že jako potkají se dva týpci po 50 a ten jeden říká, to je hrozně, podívej se na mě, jak já vypadám, už mám moje přehazovačku, jako to, tak já to si v pohodě, já mám pěti kolečko. Tak to mě napad teď.
1: A co bylo předtím ještě? Ten původní.
2: Zkuste promyšlený.
0: A ten je hodně promyšlený, já jsem zvědavý, jestli za kolik vteřin ho pochopíte. Dobře. Po konci, jo. Sedí jakhle přehazovačka v restauraci a číšník se ptá, budete platit kartou nebo hotově a přehazovačka, já radši převodem.
2: To je dobrý.
0: jsem fajn.
3: Brzda Evropa 2. Aneb, jakoby show. Evropa 2. 8.

0: Nedělní brzda na Evropě 2, jsme přesně v polovině. Svátky slaví Ladislav, Lubomír a Petr a Pavel. Společně já přeju Láďům, dneska je Ládě a jim přeju pořádný kládi, ať mají.
1: Luboš dve na grilovačku, minule měl z toho sra...
0: Kámo, to byl mácha normálně.
2: Oslavuje Petr, ale není sám, slaví to s ním Pavel, to však nevnímám.
0: No.
2: No.

0: Ladíte v roku 2 nedělní brzda na Stiárny Vojtáno. V Londýně projížděl průvod nahých cyklistů, je to taková jejich tradice. Zajímá mě, jak je to moc praktický, že ono to vypadá tak, že se jako projedou, že to jako osvěží. Ty seš cyklista, Nasty.
1: Ty na mě koukáš, jak kdybych sem jezdil do studia na hatej.
0: No jezdíš skoro na hatej, jezdíš s ohlenýma nohama v legínách, což mám.
1: No ale jako k nahotě daleko. Jako, no, že bych si vyjel tadyhle u nás, takhle po Praze, do nahoty.
0: Jasně.
2: Já se neumím představit, jet na kole nahatej.
1: Jako ty, nebo že bys na to koukal?
2: Ne, jako já, ale na druhou stranu, jak to vlastně, teď si uvědomuji, jak to funguje. Protože když máš jako legíny nebo trenky, no tak tam není, to není žádný pevný materiál, stejně se to musí chovat stejně všechno.
0: No ale ne, nějak si to lepí jako jinak asi, jako na to sedlo, no.
1: Ale hlavně, že to krásně fouká, musí to být příjemný.
2: No to jo, tak já nevím, zkusíme to přejdem příště.
1: Nahý v autech?

0: Posloucháte Evropu 2 a je tady jakoby hádanka, to znamená, že nedělní brzda. Pojďme rovnou do pointy, já klidně začnu.
1: Ano.
0: Hoši, víte, co uspí čerta?
1: Ne.
0: Co uspí čerta? Rohypnol.
2: Jo. Musel jsem se zamyslet, dobře. Jaká je nejoblíbenější sexuální poloha Jaromíra Jágra?
1: Počkej. No, povídej.
2: Je to 68.
1: co dělá video editor u pornografie?
2: No, tak
1: co dělá video editor u pornografie? Sestřik toho nejlepšího.

0: Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
1: Ahoj, Tim Harley, Lukáš Moj.
2: And you can head over to Europa, yeah.
3: Nastav uši hviezda.
4: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím, Europa, the best.
3: Evropa 2. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Zpátky k muzice.

0: Tak, nedělní brzda Evropa 2, Arninasty Vojtáno, a my se tady bavíme mezi vstupy, nakolik jako je vhodný občas použít nějaký vulgarismus do vysílání, protože čeština je krásná a někdy jako nabízí opravdu slovní přesmičky, který prostě jako Vojtáno tady měl sérii o prcejnu a tak různě, což je podle mě krása češtiny.
1: To je prostě nás ryba, abyste to nepochopili špatně.
0: Ale, nebo o prcejna je náš tady kolega třeba, ale... Pavel, ale...
1: A kde je kaprc? Kaprc vysílá kde?
0: Počkej, aby jsme neutekli od tématu.
2: No jasně.
0: Ale potom třeba použiješ někdy vulgarismus, který ti třeba ulítne a je to jenom jako to slovo a to... Tomu já osobně jako se chci vyvarovat, nebo snažím se, a někdy mi to taky ulítne, ale jako vlastně, kde je ta hranice, nebo co to vlastně cítíte?
2: Já na tímhle musím často přemýšlet, protože víte, jako mám hudební tvorbu a taky už to je jako měkčí, čím dál jsem starší, ale jako těch
1: tak děti
2: slov
1: jsou
2: se...
1: Takový
2: slov, ano, jako neštítil jsem se nikdy jako žádných slov.
0: No to ne.
2: A občas, a i při stand-upu třeba, a občas někdo řekne takovou tu okřídlenou hlášku, já jsem nad tím už fakt hodněkrát přemýšlel, už jsem to vymyslel, že řekne, to už dneska stačí si prostě stoupnout a říkat si prostě slova a vám to stačí prostě, jako jo. No a já jsem nad tím jako přemýšlel, co říct takovému člověku na tohle. A už jsem to vymyslel. Říkám, tak to zkus. Jdeš na stand-up, stoupni si a říkaj jenom zprostý slova. Uvidíš, jak dlouho to bude vtipný. Já typuju prostě 5 sekund.
0: Jo,
2: jako.
0: Jo.
2: Takže jako za mě, stejně to musí mít nějaký for, a když už to má for, tak to může být prostě zprostý.
1: Já jsem, a v tom bude Arny jako určitě sečtělejší, viděl vystoupení, jak se jmenuje, Jimmy Carr? A to je co třetí slovo, to docela bomba, ne?
0: Tak jasný, ale jasný. To je ještě jakoby... Tam je to ještě jinak, jako ven, tam nejsou tak přecitlivělí, jako my tady. Jako,
2: a on ještě teda jako hodně
0: ještě
2: chytrý,
0: on je hodně
2: no,
0: chytrý a ostrý zároveň do toho, jako. Ale já chci říct, že třeba podívej se na dílo pana Svěráka v Cimrmanech, i tam občas zazní prdel, tam zazní občas hovno a je to prostě jako šrapnel, jakoby v tom příběhu, tak já jenom chci říct, že si myslím, že se to smí, že, jo, občas se to smí. Ale
1: teď jsme použili dvě zprostý slova za tenhle.
0: Já ne, taky... pan Svěrák, já to citoval jenom, takže zase do mě vole nerejpej. Evropa 2.

přijď si na nás šáhnout na Beats for Love. Evropa 2 bude živě vysílat přímo z centra jednoho z největších českých festiáků. Užijte si v éteru Evropy 2 atmosféru Beats for Love. Evropa 2, držíme ti flek i na Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě.

zatím ti tělo přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý.

0: Ladíte v roku 2 nedělní brzda na sty Arny Vojtáno a právě Arny má svoji rubriku v podstatě tady, že položí otázku a my se snažíme na ní odpovědět upřímně, většinou trne do živýho, jak se říká, a vy můžete si odpovědět taky u svých přijímačů a může vzniknout nějaká zajímavá debata v autě, třeba jestli někam jedete. Tak Arny, co tam pošleš dneska?
1: Tentokrát netrnu úplně do živýho, v tom smyslu mám hezkou, milou otázku.
2: Mm-hmm. Ano.
1: Jak by vypadal váš ideální jídelníček na jeden den, snídaně, oběd, večeře? Hmm. A to se ptám i posluchačů a můžete si debatovat v autě.
2: Já tak mám začít.
0: Klidně,
2: já mám nejradši, když si dělám takový smoothie. Mm-hmm. Dám do toho většinou protein, burákový máslo, mražený ovoce, oat milk a... No, a to rozmixuju.
0: Jasně, to mě neláká.
1: Tím začneš, ale... to si ráno.
2: No, do toho ještě občas led, takže jo, ono to je jo. Taková tříšť. K obědu asi poké. Mm-hmm. A večer bažanta na víně.
0: Třeba plácnu.
1: Jakože večer si dopřeješ kalorie, jo? Nebo to
2: Večer, co mi tam většinou tasíme. Hele, klidně nějaký salát, ale pak stejně dojde zase na burákový máslo a jsem na to úplně vysazený.
0: Já mi zrovna vůbec, člověče, jsem v Americe nechápal, co je to za vynález, že to všichni jedí. Hmm. Burákový máslo. No, hele, já jsem vajíčkovej raní, takže pro mě je ideál prostě, kdybych jako měl tu chuť si každý den dělat ty míchaný, ale většinou spíš plácnu jako volský oko, ale jim fakt každý den vajíčka prostě k snídaní. A k obědu, hoši, já jsem mám novýho životního favorita, červená omáčka. A ono je, a jakákoliv. A musí to být červený. A moje žena dělá...
2: To by jde jenom o barvu, jo?
0: Protože mi to chutná. Vždycky, když je to červený, tak mi to chutná. A manželka dělá fakt každý týden, protože to oblíbili děti. A v tom jsme jako zajedno, že jako konečně mám parťáka, že Tony taky chce červenou omáčku. Takže jakoukoliv červenou omáčku, ta je ještě po každý jiná, jenom je červená prostě.
2: Takže někdy je tam chili, někdy rajčata.
0: Chili, hele, jak je to pro děti, tak moc ne, ale rajčata jsou tam většinou, no. A večer už je mi to jedno.
1: Já měl rajskou dneska zrovna, takže
0: rajská taky
1: s
0: dobrá.
1: Tím souhlasím.
2: A byla červená.
1: Taky červená, ona jiná červená vlastně moc není, nebo nějaký tomato, jako jaká jiná červená vlastně omáčka. Guláš může být do červená, typicky.
0: Paprika, rajčata většinou dělají červenou.
1: No. Takže ono to je dost podobný.
2: Je nějaká modrá?
0: Čověče, no z modrýho sejra to teda jako ne.
2: To je bílý, ne?
0: On je ještě navíc bílej, se tomu... No.
2: Všechno špatně.
1: Modrá šmoulí.
0: No Niva je modrý sejr, ne?
1: No tak to nesnáším, tady plstivý sejry. No můj jídelníček teda snídaně je jasná.
2: To
0: Kafe cigo.
2: Oběd. Cigo, kafe.
1: Do oběda šestkrát svačina.
2: Ty knedlíky se špekem. Evropa 2. Prstá. Jakoby show.
3: Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Nedělní brzda končí, přátelé, nedá se nic dělat. Děkujeme, že nás posloucháte, tady Nasty, Arny, Vojtáno. My půjdeme pozvolna domů, no a začnou ty prázdniny už příští týden, takže já to v úvodu nemyslel, takže nemám rád, jako.
1: Jo.
0: Prázdniny jsou fajn, takže.
2: Za ty dvě hoďky jsi změnil názor a už se těšíš.
0: Já jsem takovej, kam že... vítr, tam pláč. Že...
2: kam vítr, tam pláč.
0: Tam breči.
2: Teďkon pro tam prázdniny.
3: Pláč. Ano, podívej. Tak tohle slovní přesmičkou.
2: Počkej, teď musíš ty, Vojtě, ještě
3: rozsvětit. Já už nedám nic.
2: Kam vítr, říct... tam.
3: Ne, už ty jsi to řekl dobře, pláč, nech to být. Nerejpej v tom, skončíme jako v dobrým.
0: Tak dobrý večer.
2: A dobrou noc.
3: Čau.
4: Brzda. Jakoby show. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne. Haló, kdo?
1: Haló.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt!
1: Iveta!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
2: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá, čím?
1: To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

muzika. David River. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2.

teď si na nás šáhnout. Na Beats for Love. Evropa 2 bude živě vysílat přímo z centra jednoho z největších českých festáků. Užijte si v éteru Evropy 2 atmošku Beats for Love. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě.

když jsi daleko, já pořád jsem s tebou. Trochu to trvalo a teď to vím. I když jsem daleko, ty pořád jsi se mnou. Přejem si dobro, tak to chci. Možná, že všechny ty scénáře znamenají jedině, že mezi náma pouto je. Možná, že potrvá, než sami se poznáme, nakonec zjistím, o co v nich jde.

0: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
3: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
4: Jak to?
3: Jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
1: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata. Takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.

přijď si na nás šáhnout. Na Beats for Love. Evropa 2 bude živě vysílat přímo z centra jednoho z největších českých festiáků. Užijte si v éteru Evropy 2 atmosféru Beats for Love. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. Od 1. do 4. července v Ostravě.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
4: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Ivete, ahoj.
4: Kecáš, ne. Kecáš.
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
4: Ne.
1: Ne.
2: Pane, to je na infarkt.
4: Iveta.
5: Ty jsi dobrá.
4: Hey. Iveta.
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím?
0: Jsme Evropa 2.

0: Evropě 2. Víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 pozor na 25. Na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Už to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.